0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují, vláda ale zatím zasahovat nebude. Litr benzínu stojí v průměru přes 44 korun, nafta téměř 48 korun. Ministr průmyslu Karel Havlíček uvedl, že stát zakročí, pokud budou ceny výrazně vyšší než v okolních zemích. Analytici navíc očekávají další zdražování. Spojené státy si dnes připomenou 25 let od teroristických útoků z 11. září 2001. Při útocích v New Yorku, u Pentagonu a v Pensylvánii tehdy zahynuli téměř 3000 lidí. Na všech třech místech se dnes uskuteční vzpomínkové ceremonie. Americký prezident Donald Trump se zúčastní pietního aktu u Pentagonu. Největší zoologická zahrada na Kubě se kvůli nedostatku elektřiny a vody dočasně uzavřela. Zoo v Havaně zatím neuvedla, kdyby se mohla znovu otevřít. V areálu přitom žije zhruba 15 zvířat a není jasné, jak bude zajištěna péče o ně. Kuba se dlouhodobě potýká s vážnou energetickou krizí a častými výpadky proudu. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Nastupující společný ředitel nemocnice v Jihlavě a Pelhřimově odmítá spekulace o rušení péče. Alexandr Filip v otevřeném dopise zaměstnance z Pelhřimova ujišťuje, že obě zdravotnická zařízení budou fungovat jako rovnocenní partneři.
4: Přeji si, abychom si nekonkurovali, chci, abychom spolupracovali, protože jinak prohráme úplně všichni. Nechci, aby Jihlava stála nad Pelhřimovem, chci, aby Jihlava stála vedle Pelhřimova a společně se obě nemocnice rozvíjely.
3: Celé znění dopisu najdete na našem webu i sociálních sítích. A jdeme na počasí. Na Vysočině dnes naměříme maximálně do 17 stupňů a potřeba budou také deštníky.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Začíná páteční snídaně, 6:02 s vámi. Jasmin, čau.
2: Ahoj.
1: Taky Dave.
3: Dobré ráno.
1: A já, Michal, hezké ráno. A Jasmin, mě by zajímalo, proč se nás tady natáčíš takhle po ránu, když
3: to dovoluješ.
2: Já jsem chtěla, aby ostatní viděli, jak vám to sluší dneska.
1: No tak to jo.
2: No tak to jo.
3: Tak ve mně ještě tady z té strany druhý.
1: Tak určitě to sluší i vám, kdo jste si nás naladil. Krásné páteční ráno začíná Damiano, David. Hezké ránko.
0: Hit Radio Vysočina.

0: já jsem to video viděl, jak borec nevěděl rozdíl mezi pedlem a ani skvoš podle mě nevěděl, co je. A říkám to doma, ne, mojí. A ona, já mě tohle vůbec nezajímá. Já říkám, hlavně taky ne, ale samozřejmě na Instagramu to na mě vyskočilo, tak jsem prostě to zkonzumoval, ten obsah. Nicméně teda, co chystáte na víkend vy, je tady snídaně šampionů, ve které můžete tento den dneska naposled vyhrát 3000 korun na nákup na smysly.cz na poctivou českou granolu.
1: Je ručně vyráběná, nemá žádný přidaný cukry, sladidla, je to opravdu kvalitka, tak kdo z vás chce, tak pojďte se zapojit do minuty šampionů a chceme po vás tradičně tři věci.
0: Pojďte nám napsat, jak se jmenujete, pojďte nám napsat, odkud jste, a taky tam napište, jaké teda máte plány na víkend vy. Celé to pošlete na 777-937-777, vrátíme se k tomu. Teď hity, tohle je Leona Luiz, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity Leona Lewis, Bleed in Love. Posloucháte Hit Radio chvíli před 6:45. Je tady minuta šampionů a my máme 60 vteřin na to, abychom přečetli zprávy od vás, což prostě nestíháme. Těch zpráv potřeba bychom třeba tak 6 minut.
1: Dneska naposled

0: granola. No a já si myslím, že teda nádech a můžeme jít na to.
1: Ty jsi to nechutnal vlastně, že jo? My jsme to tady s Davidem dostali, když tady nebyla. My jsme to tady teda jako zhledli na...
0: Nevím,
2: proč říkáš my, když jsi to sněcelý ty, Michale.
1: Dobře, minuta šampionů začíná právě teď. Ptali jsme se vás, co chystáte na víkend. Tak jdeme na to.
0: Kateřina Praha zítra odlétá na dovolenou.
1: Pavla Jabloné nad Orlicí mytí oken.
0: Míša Moravka sobota team building, neděle oběd u Tchyně.
1: René, dneska má narosky, zítra výlet do Beskyt.
0: Lucie Bruntál je úplně KO, bude odpočívat.
1: Tomáš Plzeň celý víkend bude řídit tramvaj.
0: Olča Karlovarsko bude makat a pak razí na třídní sraz do východních Čech.
1: Vojtěch Jičín plánuje se podívat na akci Jičín město pohádky.
0: Lucie Byt Čech chce dočíst šikmý kostel.
1: Pavel Česká Lípa, super ráno s váma, ale bez toho mysli mi to vůbec nemyslí. Budu makat celý víkend.
0: A já Jamberg, grilovačka s rodinou, guláš na ohni.
1: Pavel Pardubice uklízet, nákupy ležet.
0: Šárka Žďár nad Sázavou, lehárko a doutníček.
1: Lucka Praha zase fotbal.
0: Denisa Ostradov rozhodně nepracovat.
1: Ostradov, Mirek Kostelec natahování plotu.
0: Peťa Dolní Olešnice bude spát, válece žrát, válece spát a spát a pít.
1: Tak já nevím, včera Horní Měštec. Dneska, co jste řekla? Ostradov.
0: No, tak ty ježišmarja.
1: My přicházíme o posluchače, jasně, no, díky tobě, prostě. Tak Davide, koho vybereme?
2: Hele, mě zaujala ta neděle u Tchyně.
0: Neděle u Tchyně, tak počkej, já se
2: hnedka
0: podívám.
2: Na začátku.
0: Já to zkusím dohledat. Prosím vás, kdo jste měl neděli u Tchyně, tak pojďte nám napsat. Ale jo, už to vidím. Míša Moravka, sobota team building, neděle oběd u Tchyně. Ano.
2: To je docela komplikovaný víkend, možná pro někoho, tak to mysli by mohlo bodnout.
1: Tak posíláme mysli, Míšo, z Moravky. 3000 korun na nákup na smysly.cz. Tak děkujeme za vaše zprávy. My pro vás do minuty šampionů určitě zase něco nachystáme, protože když pro vás něco nachystáme, těch zpráv přijde třeba 1000krát víc. Jo? Nebereme si to osobně. Tak pojďme na další hity. Sean Baker, Hey Hi Hello. Tohle nás probere všechny při pátečním ránu. A za malou chvíli taky Hozier, Too Sweet. Tak jdeme na to.

0: Za 10 minut půl sedmé posloucháte Hit Radio, tohle je Hozier. Too sweet.
1: Důležitý moment pro nás všechny. Každý Čech by si měl tohleto období v životě zapamatovat, a to fakt dobře, protože ponožky v sandálech, což vždycky bylo braný jako ta největší trapárna, tak teďka jsou trendy a dokonce světoví návrháři poslali na mola modely přesně v téhletý kombinaci. Ponožky a otevřený sandál.
0: No, tak by mě zajímalo, kdy jsou ty posměváčci teď co?
1: Hele. Nosili jste to? Nebo nosíte?
0: Tak já nevím, problém je, že nenosím sandály, jo, ale viděl jsem v tom spoustu lidí takhle, třeba na dovolených v zahraničí.
2: A nikdy to nevypadalo dobře, teda za mě.
0: A to vlastně bylo vždycky jedno, co má na noze někdo jiný, jo, ale co mě teda baví, ponožky v žabkách, to je teda ještě větší krasovíza, jo, to jsem se jednou přistihl taky, že jsem potřeboval někde, někam jako rychle vyběhnout a měl jsem jenom žabky a teďka, jak máš prostě ten palec a druhý prst na noze, tak tam máš narvanou tu ponožku s tím proužkem na té žabce.
2: To je zajímavé, že to je vlastně jediná obuv, která ještě hůř vypadá a je ještě o něco nepohodlnější, podle mě.
1: Ale mně přijde, že opravdu, že je vlastně jedno, co si o tom člověk myslí, ale že jakmile to začne všude vídat, tak si na to tak zvykne, až mu to přestane připadat divný. A tak to já mám s těma sandálama, s těma ponožkama, že teďka to vidím na různých mladých influencerech, na fotkách, na Instagramu a vlastně si říkám, ale tak asi v pohodě.
0: No. Nevím, já jsem dospěl do té fáze, že mi to je prostě asi jedno, no, potřebuji se obout, tak si to vezmu, ne? Jak to má David? Čemu vůbec chodíš ty, Davide, nejradši?
2: V normálních teniskách.
0: Ty?
1: Taky.
0: Taky. Já taky. Já taky. Takže bychom se inspirovali tímhle trendem a v pondělí přišli v ponožkách, v žabkách, teda v sandálech.
1: Musím je sehnat, nemám ani žabky, ani sandály, přiznám se.
0: Hele, někdo píše, taťka nosil sandále i v zimě ve sněhu, akorát v nich, a teďka to, hele, akorát v nich měl vlněný ponožky. Hele, jakoby každý co chce.
1: Proti gustu.
0: Proti gustu, ať to je pohodlný hlavně, že jo. Za chvíli bude další parádní muzika, Divoký byl, Plakala a taky řekneme, jak to v pátek ráno jezdí, bude doprava.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Třebíči, ve Velkomeziříčské ulici probíhají práce na silnici, počítejte s omezením. No a na Pelhřimovsku mezi Budíkovem a Světlicemi probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné. Rozhodně jeďte jinudy a přejeme šťastnou cestu.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.

0: plakala přesně o 6:30. Co má pro nás David?
1: Ranní update.
2: Slavné šaty pomsty princezny Diany půjdou do aukce. Černou robu si Diana oblékla poté, co se tehdejší princ Charles veřejně přiznal k nevěře. V prosinci se budou dražit v New Yorku a jejich cena se odhaduje až na několik milionů korun. 3/5 dětí cítí napětí, když se s rodiči baví o používání mobilu. Častým důvodem jsou pravidla a omezení času stráveného u obrazovky. Průzkum zároveň ukázal, že děti by uvítali, kdyby se rodiče více zajímali o to, co na telefonu skutečně dělají. Češi letos kvůli kyberpodvodům přišli už o 2 miliardy korun. Škody za prvních 7 měsíců meziročně vzrostly o 79% a přibylo i samotných útoků. Podvodníci stále častěji využívají také umělou inteligenci.
0: Cože, čeho přibylo?
2: Útoku.
0: Takže 2 miliardy korun.
3: To je ten ostrý.
0: To by teďka nedávno přišlo, nevím, jestli vám to taky chodí, že dlužím nějaký zdravotní pojišťovně.
2: Taky.
0: Něco. Taky. Akorát ono to přišlo od jiný, než u kterých jsme, jo?
2: Jo, přesně.
0: Tak bacha na to. Ale radši si za to kupte nějaký dobrý jídlo, než abyste to nacpali do kapes podvodníkům, že jo? Robbie Williams, Millennium na

0: Krásné ráno z Hitrádia, 8 minut po půl sedmé, Lady Gaga, Abracadabra.
1: Kdo pak to zvoní z Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Tak už za půl hoďky budeme opět u někoho z vás, kdo jste se registroval na webu hitradio.cz, stát před domem.
2: Dneska opět rozvážíme 5000 korun. Kdo jste se ještě neregistroval na webu Hitrádia, udělejte to, protože kromě toho, že každý den můžete vyhrát takovouhle výhru, tak na konci soutěže 25.9. můžete vyhrát
0: 50 000 korun. Na tyhle peníze vám dovezeme pravděpodobně my dva tady s Jasmin osobně. Budeme u někoho z vás doma. Ta výhra jsou samozřejmě ty peníze, ne my dva. Tak pokud nás vidíte třeba úplně poprvé, nevíte, jak to funguje, stačí, když se zaregistrujete na webu hitradio.cz. My v 7.10 pustíme tady ve vysílání zvuk zvonku, který jste slyšeli před chvílí, a vaším úkolem je se jít podívat ven a najít naši hlídku.
2: Do 30 vteřin.
0: Do 30 vteřin. Jak to vypadalo včera? Včera jsme soutěžili o 7 000, ty vyhrála Pavlína. Půl minuty startuje právě teď. Tak vy, kdo jste registrovaní, pojďte se podívat
3: ven. Koukám a doufám, že někdo vyleze. Já bych jenom proto vám chtěla říct, stávala jsem v 5.10, jsem ospalá kvůli tomu, abych vám dala 7 tisíc, tak prosím vás vylezte ven.
0: Tak už někdo jde, zbývá posledních asi 12 vteřin.
2: Ne,
3: no, prosím, 7 tisíc lidí takhle mávám na ulici.
0: A co když se registrovali? Pozor!
3: Dobrý den, je vás všechny zdravím.
0: Dobré ráno. Jak se jmenujete?
3: Pavlína.
0: Vyhráváte 7 000 korun.
2: Gratulujeme.
3: Moc děkuji.
2: Potěšíte takhle před
3: čtvrteční ráno.
0: Tak jaký je pocit takhle z ničeho nic vyhrát 7 000?
3: Úžasný. Krásný ráno, asi nejlepší v životě.
0: No tak to je bomba.
2: Ty vlád, nejlepší ráno v životě od Hitrádia, tak to se hezky poslouchá. Tak moc gratulujeme, Pájo.
3: Děkuji.
0: Takže to bylo 7 tisíc včera, dneska je to 1005.
2: Ono je to vždycky v základu 5, ale když někdo neuhádne, tak se přidá tisícovka, což se stalo 2 dny předtím, takže dneska zase 5 tisíc.
1: Poslouchej i naše podcasty, Snídaně šampionů, Rozhovory a Zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na trase z Jihlavy do Brtnice u odbočky na Příseku havarovala dvě osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné jedním pruhem. No a v Třebíči v Benešově ulici probíhají práce na vozovce, očekávejte omezení provozu.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Tohle je Shakura, Whenever, Wherever, posloucháte páteční Hitradio, snídaní šampionů v 6.52. A teď se podržte. Máme tady zprávu z Anglie, která bourá absolutně veškerý představy o tom, co dokáže naštvaný chlap, jo. Opilý slepec ujel za volantem 240 km jenom proto, že ho doma vytočila vlastní žena.
1: Počkej, jak jako opilej
0: to
1: je, slepec?
0: To jsem si taky říkal, jako jak se to může stát, jo? Tak policie, která ho zastavila, tak těm vysvětlil, že o zrak z větší části přišel před dvěma lety, zároveň však ale stále rozezná světla. Takže na silnici se orientoval podle brzdových světel na autech před ním. A jeho handicapu si nevšimla ani obsluha čerpačky, kde se tenhle borec zastavoval pro benzín.
1: Hele, hledám si to tady.
0: Já to dovysvětlím, jo? Takhle, chápu, že jako je to k nepochopení. Trest, roční zákaz řízení, teda jako zakázat nevědomýmu rok řídit, to je teda jako drsný, jo. Ale já si říkám, jako zastavovali pak ty policajti, to jako teda blikali světlama a on věděl, že to je na něj, nebo ne, jako sorry, mě na tohle dochází, jako nestačí mi představivost.
1: On měl opravdu půl promile, takže alkohol je tady až druhý problém u slepce.
0: To je vlastně asi úplně jedno, ale no. Jako 240 km ujet a rozeznávat jenom, že tam něco bliká, slušný, jako vlastně docela dobrý výkon. Docela dobrý výkon. Ta musela teda pořádně vytočit, co? Že zapomeneš, že nevidíš na cestu. Sabrina Carpenter, Espresso, jedno kapču pro vás na Hit Rádiu.

chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Hit Radio.

0: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Letošní prázdniny byly pro motorkáře v Česku nejtragičtější za posledních 6 let. Při dopravních nehodách během července a srpna zemřelo 25 motocyklistů. Další stovky z nich se při nehodách zranili. Policie připomíná, že nejčastějšími příčinami nehod zůstávají vysoká rychlost a nezvládnutí řízení. Na milánském letišti začalo hořet letadlo společnosti EasyJet, které mířilo do Prahy. Na palubě bylo 146 cestujících, všichni museli být evakuováni pomocí nouzových skluzavek. Dva lidé utrpěli lehká zranění, nikdo nebyl zraněn vážně. Požár pravděpodobně způsobila powerbanka v příručním zavazadle jednoho z cestujících. Fotbalisté Slávie vstoupili do Ligy mistrů domácí porážkou 2-3 s francouzským Lens. Pražané hráli od 49. minuty v oslabení, přesto ještě v 88. minutě vedli 2-1. Francouzský tým ale v nastavení vstřelil dva góly a zápas otočil. Obě branky Slávie dal Daniel Šturm. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Domácí hospic Vysočina potřebuje přenosný ultrazvuk. Umožní zdravotníkům vyšetřovat přímo v domácím prostředí klientů, rychleji reagovat na změnu zdravotního stavu a poskytovat ještě kvalitnější péči. K pořízení pomůže sobotní charitativní akce Běh pro hospic Vysočina u přírodního koupaliště v Novém Městě na Moravě. Výtěžek z akce půjde na koupi přístroje. A jaké nás bude provázet počasí? Na Vysočině dnes bude po celý den zataženo, po ránu a dopoledne také s deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne pak bude mraku ubývat a teploty do 17 stupňů.

0: dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Hezké páteční ráno.
2: Krásný pátek, pátek.
3: Snídaně šampionů.
2: Za chviličku v 7.10 se naše hlídka objeví u někoho z vás před domem nebo bytem a bude pro vás mít 5000 korun. O tom je naše soutěž, kdo pak to zvoní, takže kdo jste se registroval? Dávejte pozor.
1: A zůstaňte u rádia samozřejmě i vy, kdo nejste registrovaní, protože i pro vás máme parádní muziku. 7. hodina startuje se CEO. Hezké ráno.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Dneska páteční ráno posloucháte Hit Radio 7 hodin 9 minut.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Škatulata, hejbejte se, je to zase tady Čechy, Morava, Slezsko. Každý z vás dneska, kdo jste se registroval na webu Hit Radia, může vyhrát 5000 korun.
0: 5000 korun bude toho možná, kdo potká naši hlídku, která je na místě. S námi ve spojení Ondra Novotný. Ondro, hezké ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno. Jak se ti vstávalo, co? Takhle.
3: Naprosto brilantně. Já musím říct, že opravdu závidím vám všem, co stáváte takhle brzy. Chtěl bych si to zase někde vyzkoušet, tak dávám tomu rok a musím to třeba
0: zase. No jasně. Musí to být šok, co, když vy vysíláte od 15, že jo, normálně, takže takhle si přivstat ráno. Ondro, jak to vypadá na místě, kde jste? Neříkejte město, jenom vám povězte, jak to tam vypadá.
3: Na místě to vypadá naprosto nádherně, vypadá to, že tady v těch bytovkách, kde stojíme, byl nějaký mejdan, protože vyšlo za tu půl hodinu asi 20 lidí a všichni měli krabici od pici, takže tady se slavilo včera něco. No to konkrétní místo, abych ho popsal, jo, stojí tady motorka a jsou tady 4 misky, pravděpodobně pro kočky na žrádlo, takže...
0: Kam jste to jeli, prosím?
3: No, je to takový útuleček, ale zároveň půjčil na motorek pravděpodobně. No uvidíme, uvidíme.
0: Tak Ondro, my jdeme zvonit.
2: 30 sekund máte na to sejít dolů právě teďka a pozdravit se s naší hlídkou.
0: Jestli tam neuvidíte hezkýho kluka s 5000 v ruce.
3: Tam... Absolutně nic se tady neděje. Jasně. Chodím tady docela hodně lidi, ale ještě jsem chtěl říct, že je výhoda přijet na parkoviště takhle na nějaký sídliště, protože ráno si můžete člověče vybírat z každého prázdného místa na parkingu, jo. To je úplně něco jiného než večír.
0: Posledních 5 vteřin. Ondro, zatím nic, jo?
3: Nic. Vůbec nic. Vůbec nic. Tady je klid.
0: Tak Ondro.
3: Ptáček tady proletěl. To je tak jediný, co se tady jako událo za tu půl minutu.
0: Ty jsi zkusil, jaký to je být ranní ptáček teďka. Takže my moc děkujeme, že jste vstali i s Peťou, který to natáčí. A tím pádem teda přehazujeme na pondělí 1000 a pro někoho 6000 korun. Tak chlapi, moc vám děkujeme, hezký víkend.
3: Vám taky, děkujeme,
2: ahoj. Dík, ahoj. No tak je to smutný, že dneska nikdo nic, ale pro pondělního případného výherce dobrá zpráva.
0: Kdyby vás tomu zajímalo víc, tak detaily a registrace do soutěže Kdo pak to zvoní najdete na webu hitradio.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: 7 hodin 18 minut. My vám stále přejeme krásné ráno z Hitrádia, tohle je Taylor Swift. Moderní technologie si našly cestu i tam, kde bychom to asi úplně nečekali. Pánové, to je hlavně na vás. Pokud vám žena donese domů novou matraci a bude tvrdit, že je jenom ortopedická, že potřebovala vyměnit, tak pozor, protože na světě jsou totiž nový chytrý matrace, který monitorují pohyb posteli.
1: Cože?
0: A v případě nečekaný aktivity pošlou notifikaci přímo do telefonu. Tak by mě zajímalo, co se považuje za nečekanou aktivitu a jak by se to třeba dalo využít.
2: To asi záleží jak u koho, no. U mladších párů je to asi něco jiného, než třeba u lidí, kteří jsou spolu v manželství už 30 let.
1: Mně to přijde vlastně, možná ženy by to některý ocenili, ale proč si kazit den případně, jo? Proč dneska musíme všechno vědět? Prostě.
0: Mě by zajímalo, co by napráskala vaše postel, kdyby uměla mluvit. Napadá tě, Jasmin, co by o tobě řekla tvoje postel? No. Kdyby strašně nadávala teda, za to, že chrápu teda, to jako to je jasný, no. Co tvoje?
2: Jestli by to nebylo jako u těch telefonů, které ti říkají po nějaký době, že by ses měl jakoby postavit a udělat nějakou aktivitu, že by ti třeba jako přišla notifikace, že už dlouho třeba k ničemu nedošlo v té posteli.
0: A nebo že by ses měl dát možná pauzu trošku.
2: Nebo.
0: Hodiny dívej, za chvíli na Hitrádiu taky Jeezy, Alicia Keys a taky přidáme aktuální dopravu. Hezký ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Třebíčsku, v Jaroměřicích, nad Rokytnou, v Ohrazenické ulici je komunikace neprůjezdná z důvodu prací na silnici. No a na Jihlavsku v Brtnici na Tyršově náměstí probíhají stavební práce, místo je neprůjezdné.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina. Doufám.

0: Krásné páteční ráno z Hitrádia, tohle jsou hodiny, dívej, 7.29. Dobré ráno, šampioni.
1: Doufám, že máš, co chceš, a srdce pořád plný, tak jako v začátku, když ladili jsme struny.
0: David má ranní update.
2: Ranní update.
3: Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují. Benzín stojí v průměru přes 44 korun a nafta téměř 48 korun za litr. Vláda zatím zasahovat nechce, analytici očekávají další růst. Madonna ani v 68 letech rozhodně nespomaluje. Letošní léto ovládla výraznými outfity plnými korzetů, krajky, růžové barvy a třpytek. Svým stylem opět rozděluje fanoušky. Jední kritizují, druzí oceňují její boj proti předsudkům spojeným s věkem. Nedostatek spánku se může projevovat i méně nápadnými způsoby. Patří mezi ně třeba větší chuť na sladké, častější nachlazení, zapomínání nebo horší rozhodování. Tělo tak může dávat najevo, že potřebuje více odpočinku.
0: 4 ze 4. Kdy si můžu vyzvednout cenu. Takže cože to tam bylo?
3: No tak patří mezi ně ještě jednou větší chuť na sladké, to míváš pravidelně, jasně. Častější nachlazení,
0: ano.
3: Zapomínání nebo horší rozhodování.
0: Co jsi říkal? Co máme dělat teďka?

0: Easy, Alicia Keys, Empire State of Mind, tohle je Hit Radio v 7.35.
1: Rychlá pětka.
0: A to je čas na rychlou pětku. Máme pro vás poslední voucher na 5000 korun na nákup na ptservice.cz.
2: Dneska je to pro celou rodinu, od juniorů až po seniory, zdravá výživa, doplňky pro každý věk. A musím říct, že za 5000 tam už se dá ten košík naplnit fakt pěkně.
0: No ty si říkala, že to bude pro celou rodinu, tak dneska doslova, protože s námi ve vysílání je Kristián z Baště. Ahoj Kristiáne.
3: Dobrý den.
2: Ahoj.
0: Dobrý den. Máš tam rodiče někde?
3: Ano.
0: A slyší nás?
4: Dobrý den. Ano, slyším.
2: Dobré ráno.
0: Dobrý den, jak se jmenuje tatínek?
4: Tomáš.
0: Ahoj Tomáši. Tak máme tady pro vás 5 otázek, lidi. Pokud správně odpovíte, voucher na 5000 na PT Service je váš. Tak jdeme na to.
3: Dobře.
4: Jdeme.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Kolik ponožek potřebujete na 3 páry?
3: 6.
2: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, kolik hodin mají dohromady 2 dny?
3: 48.
0: Kristiáne, ty jsi divok.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje samec od krávy?
3: Bík.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kristiáne, budeš vědět, která zelenina tě rozpláče při krájení?
3: Cibule.
2: Je to tak. A poslední, pátá otázka.
0: Kde jsi proto, Kristián? Tak pojďme.
2: Jak se jmenuje nejdelší česká řeka?
3: Vltava.
0: Kristiáne. Hele, bylo to bez nápovědy od taťky, že jo? Já jsem neslyšel žádný napovídání. Ty jsi boží!
2: Na pána jsi to tam poslal všechno a vyhrál jsi to.
0: Tak Kristiáne, vyhráváte s taťkou voucher na 5000 korun na nákup na ptservice.cz. Od juniorů až po seniory, zdravá výživa, doplňky pro každý věk, to se bude hodit, co?
3: Dobře.
4: Kristiánku si fajn.
0: Dobrý, a ještě mi řekni, jdeš do školy nebo máš volno dneska?
3: Teď jdu do školy.
0: A jaký to je takhle, první týden ve školy, co?
2: Druhý teď.
0: Druhý, teda.
3: Druhý.
0: Dobrý. Promiň, jak tě opravil, ne? Tak nic, já už se na nic ptám. Ale zvládni to tam, hezký pátek. Taťko Tomáši, krásný víkend a zase někde ozvete, chlapi.
4: Pán taky.
0: Mějte se.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů.

0: close down on. Krásné ráno zítra, rádia 7.41.
1: Máme tady něco pro Davida Jošťa, který čerstvě vešel do svazku manželského. Davide, poslouchej, jo. Tohle je vědecky podložená věc. Manželství je prej spokojený hlavně tehdy, když je spokojená manželka. A pozor, opačně, to jakoby vůbec neplatí. U vás je to jedno, ale když je spokojená žena, tak je to všechno v pohodě.
0: Tak nás zajímá, hele, Davide, nech ty to máš doma. A nemůže si stěžovat, veď.
1: Ne, ale ono, když se nad tím člověk zamyslí, tak je to pravda, protože žena, my když jsme šťastný, tak my pro vás uděláme všechno, ale vy, když jste v pohodě, tak si řeknete, jo, dobrý, tak všechno fachá a si jdu lehnout v pohodě. Víte co?
2: Je to pravda, něco že? Bude pravdy, no.
0: Tak se do nás kopla, jasně, je ti líp teďka?
1: Jo? Jsou podložená fakta.
0: No jo, to zase našla ve 100 plus 1 zajímavost, tak co? Poetika, blízko pro vás všichni, kdo nás sladíte, a nejenom pro dospěláky.
2: Já jsem to našla na tom webu, co včera našla to s tím, že když voláte pravou rukou, tak nemáte signál.
0: Ano, ano, to bylo MMino nebo něco takového. Za chvíli poetika, hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Zdravíme všechny řidiče za volantem na Pelhřimovsku v Kamenici nad Lípou ve Štítného ulici poblíž křižovatky s ulicí Jakuba Jelínka. Probíhají stavební práce a komunikace je uzavřená. No a na Pelhřimovsku v Humpolci v Dukalské ulici probíhá oprava plynovodu. Komunikace je neprůjezdná.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Sigma Nobody to Love.
1: Páteční hit rádio 7.51. Pojďme se dát trochu politiky, to máme rádi. Donald Trump objevil Ameriku. Nejlevnější trik na voliče v historii, slíbil, že pokud republikáni vyhrajou volby do kongresu, dostane každý dospělý Američan, hádejte kolik korun v hotovosti, přepočtu na naše.
2: Tak já si tipnu 125 tisíc. Já jsem počet teda tu zprávu.
3: Tak já tipuju třeba 80.
1: Je to 100. Je to přesně mezi 100 tisíc korun. Tak se vracíme zpátky do těch starodávných triků, že hele, pokud něco, tak tady vám dám něco, jo. Tak u nás by do medunkový koblihy, tak víme, no.
3: Takže když budete volit druhou stranu, tak nejenom, že to nedostanete vy, ale pomáháte tomu teda.
1: No jasně, jasně. Tak pojďme dál, Alex Warren Ordinary, hezké ráno. Hey.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Podpora v nezaměstnanosti se má od příštího roku snížit. Ministr práce Aleš Juchelka změnu zdůvodňuje rostoucím počtem lidí bez práce. Podle něj už není potřeba tak vysoká podpora jako v době rekordně nízké nezaměstnanosti. V prvních měsících bez práce by tak lidé dostávali 65% předchozího výdělku místo současných 80%. Zájem Čechů o očkování proti chřipce se za posledních 15 let více než zdvojnásobil. Loni se nechalo očkovat přes 825 tisíc lidí, tedy zhruba 7,5% populace. Mezi seniory potom vakcínu dostal každý čtvrtý. Vláda navíc projedná možnost, aby proti chřipce mohli očkovat také proškolení lékárníci. Provoz elektromobilů může být zhruba o třetinu levnější než u auta se spalovacím motorem. Největší rozdíl tvoří náklady na elektřinu oproti benzínu nebo naftě. Elektromobily jsou sice při nákupu stále většinou dražší, cenový rozdíl se ale postupně zmenšuje. Pomáhá tomu i zlevňování baterií, jejichž náklady v posledních letech klesly o 35%. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Nastupující společný ředitel nemocnice v Jihlavě a Pelhřimově odmítá spekulace o rušení péče. Alexandr Filip v otevřeném dopise zaměstnance z Pelhřimova ujišťuje, že obě zdravotnická zařízení budou fungovat jako rovnocenní partneři.
4: Přeji si, abychom si nekonkurovali, chci, abychom spolupracovali, protože jinak prohráme úplně všichni. Nechci, aby Jihlava stála nad Pelhřimovem, chci, aby Jihlava stála vedle Pelhřimova a společně se obě nemocnice rozvíjely.
3: Celé znění dopisu najdete na našem webu i sociálních sítích. A jdeme na počasí. Na Vysočině dnes naměříme maximálně do 17 stupňů a potřeba budou také deštníky.
5: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Dobré ráno, šampione.
7: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
8: jsme tady pro tebe.
7: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Krásné ránko vám přejeme.
10: Krásný pátek. Snídaně šampionů. Zůstaňte s náma, za chviličku probereme tchýně a jejich legendární hlášky, protože některé věty se zapomenout nedají a to ani kdybyste chtěli.
9: Chinasky, Neil Diamond a Two Friends, pak tím startuje další hodina. Hezké ránko.
7: Hit Radio Vysočina.

0: tohle jsou Činasky. 5 minut po 8. Slovenský Klín. Krásné ránko.
1: Říká se, že když si berete chlapa, tak si tak trošku berete i jeho rodinu, že jo? A někdy až po svatbě zjistíte, jak moc velký a dobrý či špatný ten celý balíček vlastně je. Na sítích se teďka lidi svěřovali s nejhorší větou, kterou kdy dostali od chyně. A některý jsou opravdu peckový, jo? Já tady mám 3 vybraný. Za prvý. Jeho ex byla stejně nejlepší. To potěší, opravdu. Potom třeba můžeš být ráda, že si tě můj syn vybral. A moje favoritka. Mě tak těší, že je malá po nás. Po tobě naštěstí moc není, že? To je strašný.
0: Já teda můžu říct za sebe, že já jsem měl nadchýně vždycky štěstí, já jsem nikdy nic takového neřešil, jo. Já jsem vlastně vždycky se kámošil jenom s normálníma lidma.
2: Je to brutální, tohle slyšet od chyně.
0: To nechceš.
2: To je noční můra.
0: To nechceš, takže já se nemůžu úplně přidat k tomu k nějaké hlášce od chyně. Ty něco máš, Davide?
2: Nic
1: ani
2: konkrétního.
1: Já taky jsem měla vždycky super tchýně v uvozovkách. A zajímá nás teda tím pádem, když my tohle to nezažili, tak jestli někdo je mezi našimi

0: Radio Snídaně šampionů, kamrat, Be Mine, 8 hodin, 12 minut, hezké ráno všem, kdo jste si nás naladil. Já jsem tady otevřela téma tchýně a to jsme teda kopli do živýho.
1: Otevřela pandořinu skřínku.
0: Doslova.
2: Já jsem na internetu našla nějakou diskuzi o tom, co nejhoršího vám byla vaše tchýně schopná říct. My jsme se shodli na tom, že my tři tady ve studiu máme zkušenosti jenom pozitivní, ale
0: zatím.
2: Tak koukáme na vaše zprávy, tak to tak není všude.
0: Píše třeba Veronika. Všechno, co jste zmínili, jsem neslyšela jen jednou, k tomu navíc přemlouvala.

0: A moje tchyně různé mladé holky, aby opily manžela a vlezli mu do postele, abych se s ním rozešla. Ne, není to jen v televizi. Hezký den, Veronika. No,
1: tak to je bizar. Janča píše, dobré ráno, tchyně tenkrát zahlásila, když jsme s manželem čekali první dítě. Bůh ví, s kým to má. Bohužel se tato informace ke mně dostala a 15 let jí řeknu jenom dobrý den.
0: To potěší. Taky píše Marie, ta zdraví z Domažlic. Ahoj, moje tchyně mi způsobila arytmie jako prase, je zlá a hrozně rejpe. A od partnera vím, že jeho ex chtěla schodit z balkónu, teď už je stará a má demenci, ale já už ji naštěstí nenavštěvuju ze zdravotních důvodů. Tak asi můžeme být rádi my a vy, kdo máte teda tchyně v pohodě, že ta situace může být i mnohem nepříjemnější.
1: Svý o tom ví i Iva, která nám poslala hlasovku.
0: Už to hledám, už to pouštím, tak pojď, Ivčo.
2: Krásné ráno, rádio. Tak mě teda tchyně strašně štvala, když jsem byla těhotná. Protože já se svými 154 cm jsem byla opravdu jako chodící koule. Jo? A to bylo pořád. No teda, Ivuško, ty nám ale rosteš. Ty se nám zakulacuješ, no teda. A pak samozřejmě takový ty kece potom, když už se holky narodily. No jo, to jsou celá já. No, tak to jako chceš, že jo. Ode mě vlastně neměli vůbec nic, ale je to celá ona.
1: Celá ona, no jo, tak tchyně, no.
0: Tchyně umí potěšit, no, rozhodně. Takhle, pro vás, komu třeba náhodou tchyně pije krev, tak měl bych tady jeden vtípek. Chlap zazvoní u dveří a povídá, sousede, prosím vás, půjčíte mi 13 kýblů vody? A na co potřebujete 13 kýblů vody? Ale spadla mi do studny tchyně a ještě jí kouká hlava. No nic, Maroon 5, This Love.

0: Tohle jsou hity Maroon 5, This Love a tohle je páteční hit rádio snídaně šampionů, 3 minuty po 8:45. Tak zpráv ohledně vaší tchýni, těch přišlo třeba ještě tak 500, jo, tak co jsem tady tak jako zahlíd, tak super zpráva, přeji dobré ráno, tchýně loni na Silvestra prohlásila před celou rodinou, že prý 2 roky již podvádí mýho syna, odůvodněním této hlouposti bylo, že chtěla udělat drama a oživit večer. Jako, vem si, když se snažíme teďka dostat do hlavy tý tchýně, tak si říkala, no, tak... Zábava tady stojí, no, ale tak, že bychom to trošku, tak já něco vymyslím. A poslala to tam.
1: To je strašný.
0: To je skvělý. A co mě teda pobavilo, tady náš oblíbenec David z Brna píše, a víte, kolik má mít zpráva na tchýně zubu?
2: Kolik?
0: 2, 1 na otvírání piva a 2, aby jí furt bolel. Hezký den a víkend. Pojďme dál. Pink, Trust Fall, za malou chvíli další muzika pro vás a taky přihodíme páteční dopravu, ať víte, jak to jezdí.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. Hit Radio. Hit Radio.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Vysočina.

0: Something Just Like This na Hit Radio. Hezké ráno. Michal, Jasmin a David s vámi. A David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Nejšťastnější páry podle psychologů spojuje několik jednoduchých návyků. Patří mezi ně pravidelná komunikace, společně strávený čas nebo vzájemné projevy náklonosti. Důležité je také nezapomínat na humor a zajímat se o každodenní život partnera. Elon Musk rozvířil internetem výrok, že Instagram je podle něj pro holky. Později si ještě vystřelil z dospělých mužů, kteří mu posílají odkazy na své instagramové profily. Jeho slova rychle vyvolala debatu o tom, kdo vlastně Instagram nejčastěji používá. Britská Kolumbie končí se střídáním letního a zimního času. Letos na podzim už obyvatelé hodiny zpět neposunou a provincie zůstane natrvalo u letního času. V Česku nás naopak změna čeká v noci z 24. na 25. října.
3: Co si o této změně myslíte? Mě to třeba baví.
0: Tak bych asi nechal střídání času, teda. Já teda musím říct, že na co se těším, až teda zmíníme čas teďka v říjnu, že vlastně se o hodinu víc vyspíme. Co mě na tom nebaví, že bude o hodinu dřív tma, teda jo. Já bych možná nechal, protože pak když se střídá na letní čas, tak o hodinu méně spíme, já bych nechal střídání jenom na zimní.
4: To by nešlo. Tak to bohužel nefunguje, no.
0: Že by to bylo, že furt by se jako ubírala ta... Ne,
4: nejde, jo.
0: Dobře. Tak pojďme na muziku. Nirvana, Come As You Are. Za chvíli taky Leony na Hit Radio. Dobré ráno.

0: 8 minut po půl deváté ladíte Hit Radio.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Ano, i dneska v 7 hodin a 10 minut jste mohli vyhrát spoustu peněz, konkrétně 5 000 korun. Byli jsme na východě Čech, to už můžeme prozradit, v Pardubickém kraji, našem hlídka, ale nikdo nám neotevřel, když jsme zvonili v éteru.
2: Ano, dneska bohužel nikdo z registrovaných dveře neotevřel, což ale znamená, že v pondělí přidáváme k základním 5 tisícům další tisícovku a v pondělí tak někdo z vás může vyhrát 6 tisíc korun.
0: Pokud náhodou nevíte, jak to funguje, slyšíte to třeba úplně poprvé, stačí se zaregistrovat u nás na webu na hitradio.cz v 7 hodin 10 minut, opět v pondělí tady v éteru zazvoníme a vaším úkolem, kdo je registrovaný, je vyjít ven, anebo aspoň se na nás podívat z okna a nadzamávat hlídce, která drží nad hlavou peníze.
2: Budete na to mít přesně 30 sekund, jo? Tak buďte zase na značkách v pondělí v 7.10 a připomínáme, že poslední den soutěže, což je 25.9., můžete vyhrát až
0: 50 tisíc korun. 50 táců poslední den soutěže, tak to si myslím, že je rozhodně parádní důvod, proč se zaregistrovat do soutěže na webu hitradio.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Reddy Kirken, 1+1, tohle je Hit Radio v 8.49. A dámy a pánové, dnes slavíme Den kebabu.
1: Aleluja!
0: Pojďme se nalít čistého vína, protože kebab není jenom obyčejný jídlo, je to záchranný lano, který v sobotu ve 3 ráno spojí úplně všechny lidi. Jo, je jedno, jestli jste manažer v obleku nebo student, co počítá každou kačku, ale prostě se tam u toho stánečku potkáme. Stojíme, já to úplně, ježišmarja.
1: No, taky slím tam.
0: Stojíme ve frontě před tím stánkem a s posvátnou úctou pozorujeme to rotující maso. A ten typický zvuk to. A říkám si, to bude čerstvý, on to zrovna krájí, nebude to nic oschlýho.
1: A bylinkovou nebo česnekovou?
0: No ne, ne, bylinky, česnek.
1: Obojí.
0: Obojí.
1: A i pálivo.
0: Pak ještě pálivá, že jo? A to tu si nedávám, a když jsem si ji dřív dával, tak jenom tak jako lehce, říkám, jen tak jako ťuknout.
1: Já nevím, jestli jste si toho všimli taky, ale přijde mně osobně, že čím pochybně ten kebab vypadá, tak tím lepší on je.
0: Jo, to je pravda. To je pravda, když nevíš, co v tom je, tak to je, hele, tak, no, tak
1: ne,
0: to chutná
1: opravdu,
0: úplně.
1: Když je to nějaká jakoby šmucka prostě na ulici nějaký divný, tak vždycky to chutná nejlíp.
0: Já bych si dal.
1: No?
0: Já bych si dal.
1: A tak hele, za chvíli končíme, pustíme k tomu ostatní, tak půjdeme na kebáby.
0: Takhle, vy, kdo nás posloucháte, já jsem teda skálopevně přesvědčený, že mezi váma bude spousta lidí, kteří tuhle záchrannou brzdu jménem kebab zatáhnou, až se budete dneska v noci vracet z mejdanu. Tak si vzpomeňte na nás, co jsme tady řešili, a že teda dneska je den kebabu. Tak dobrou chuť. Teď Ed Sheeran, Bad Habits na Hit Radio. Krásné ráno.

0: páteční Hitradio a snídaně šampionů, taky Imani Don't Be So Shy. A nám to tady končí, my se s vámi jdeme rozloučit. Páteční snídaně šampionů je v cíli. Tak my vám přejeme, ať přežijete nějak dnešek v práci a jestli máte o víkendu volno, užívejte.
1: Moc si ho užijte, odpočiňte si, ať naberete sílu i na nás zase od pondělka.
0: Nicméně připomínáme, kdo pak to zvoní, tahle soutěž stále běží a v pondělí, protože dneska nikdo 5000 korun nevyhrál, tak máte možnost vyhrát 6000 korun, registrace a detaily k soutěži.

0: Tak jo, mějte se krásně, přežijte dnešek.
1: A slyšíme se v pondělí, ahoj.
0: Šest, čau.
2: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, krátce před 9 hodinou, a pozor na dálnici D1 na kilometru 132 ve směru na Brno, stojí tady u Kranice nepojízdná dodávka. Jiné komplikace v tuto chvíli hlášené nemáme, přesto kdybyste o někom nebo o něčím věděli, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
6: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Sněmovna bude dnes schvalovat návrh nového cizineckého zákona s digitalizací postupů. V závěrečném kole je také předloha, která s ohledem na pravidla Evropské unie snižuje státní náhradu České poště. Poslance čeká i hlasování o novele, která má podle vlády zajistit vyšší ochranu zájemců o úvěr. Prevence může pomoci odhalit zdravotní problémy včas. V nemocnici Třebíč proto už zítra pořádají den otevřených dveří a prevence. Jaká vyšetření budou k dispozici, říká mluvčí špitálu Jitka Mácová.
7: Připraveno bude například měření krevního tlaku, glykémie, cholesterolu, saturace kyslíku v krvi, kontrola kožních znamének, měření nitroočního tlaku nebo ultrazvukové vyšetření magistrálních tepen mozku.
6: Lidé mohou chodit od 10 do 14 hodin a součástí bude také doprovodný program pro děti i dospělé. Spojené státy si dnes připomenou 25 let od teroristických útoků z 11. září. Na místech útoků v New Yorku, u budovy Pentagonu a v Pensylvánii se uskuteční pietní ceremonie. Americký prezident Donald Trump se zúčastní piety u Pentagonu. No a fotbalisté Slávie v Lize mistrů v dlouhém oslabení proti Lens neudrželi vedení. Po obdržených 2 gólech v nastavení prohráli 2-3. Slávia nedokázala ukončit dlouhé čekání na vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů, které od roku 2007 trvá už 20 zápasů. Slávy teď čeká cesta do Baku.
8: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Jaké počasí nás čeká v pátek? Bude zataženo dopoledne hlavně v jihovýchodní části našeho kraje i s deštěm. Během odpoledne od západu postupně ubývání srážek, většinou na oblačnou. Teploty budou od 15 do 18 na Žďársku kolem 14 stupňů Celsia.
3: Hit Radio Vysočina.
2: 9. hodina za námi, poslední pracovní den tohoto týdne je před námi, tak pokud do něj potřebujete rozpohybovat, tady Shakira. Milan Řezniček přeje hezké dopoledne.

krásné páteční dopoledne, přijde zítra ráno Vysočina Milan, tak jsme se konečně dočkali a je to tady, ano, konečně pátek a víkend na dohled. Venku teda sice vládne typicky podzimní zamračeno a ráno nás přivítalo drobným poprcháváním, ale víte co, nenechme si zkazit náladu, protože tohleto počasí má jednu obrovskou výhodu, je naprosto ideální na to hodit se do pohody. Pokud můžete, schovejte se do tepla, uvařte si horký čaj nebo vonavé kafe a užijte si ten skvělý pocit, že pracovní týden končí, dneska prostě nikam nespěcháme. Co se doteď nestihlo, počká klidně do pondělí, kdy na to bude více energie a více síly. Co říkáte? Tady je Robbie Williams. Hezké dopoledne.

9. hodina, 20. minuta na Hit Rádiu Vysočina Imagine Dragons, pátek 11. zářivý den v plném a proudu. Svátek v kalendáři dneska slaví Denisa a Denis, všechno nejlepší. Narozeniny má třeba maminka Terezy Kostkové, herečka Carmen Majerová, narozeniny slaví i americký skladatel, zpěvák a DJ Moby, také Tomáš Enge, automobilový závodník, kterému je dneska kulatých 50 a kulaté 30. Má pro změnu jeden z nejsledovanějších youtuberů v České republice, Karel Kovář, zvaný Kovy. Tak všechno nejlepší i vám, pokud ve společnosti těchto pánů a této dámy slavíte narozeniny nebo svátek. My za chvilku pošleme muziku, budou tady Miraj a Trips. Takový sváteční nebo narozeninový dárek, který věřím potěší a který jste dneska ještě nedostali, tak

0: KFC ti zase nabízí víc.
1: MacBooky Neo,
0: iPhone 17,
1: laserové projektory,
0: sluchátka Apple Beats
1: a stovky dalších cen.
0: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
1: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
0: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Hit Radio.
5: Dva vlci, co vyjel na měsíc. Jsme šťastný, nechcem už nic víc.

0: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

K dopolední pohodě na Hitrádiu Vysočina, Fergie, stále fajn poslech. Jakmile přijde pátek, všechny starosti jdou stranou a vládne už jenom láska, radost a víkendová pohoda. Tvrdí to i frontman Cure Robert Smith, který svůj song popsal jako šťastnou popovou věc, která má lidem jednoduše zvednout náladu, a to se, myslím, se mu daří skvěle i po těch letech, co říkáte. Tak pokud budete chtít být ještě více happy před víkendem, více takových songů připomínám i dneska od 12 hodin v srdcovkách na Hitrádiu Vysočina. Teď ale volume doprava, tady jsou pro vás Cure.

Machina, právě teď Cyril, stále hezké páteční dopoledne, víkend je před námi, pokud máte v plánu vyrazit někam na cesty, možná na houby, možná na nějakou pouť, protože i ty se budou konat a dít na Vysočině, tak je potřeba připravit se na to, že paliva na Vysočině od minulého týdne zdražila zhruba o korunu na 80, korunu 80 na litr. Tankoval jsem dneska ráno, trošku mi krvácelo srdce, když jsem potom musel dávat to, co jsem dával. Každopádně nejlevnější paliva na Vysočině se prý prodávají na Jihlavsku, naopak nejdražší paliva mají pro změnu na Havlíčkobrodsku. Tak ať už vyrazíte, kam vyrazíte, užijte si to, odpočíňte si a my už nejen za volant za chvíli pošleme třeba Kelly Clarkson. Také tu budou David Guetta, tedy Swims a Townsend I a přidáme ještě něco navíc. Tak hezké dopoledne a buďte i nadále s námi.

0: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozdy stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hit Radio Vysočina.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, krátce před 10. hodinou, rychlý polet na silnice a bude to velmi rychlé, protože hlášené nemáme žádné komplikace, vše jde tak, jak má. Kéž to vydrží po celé dopoledne, kdyby cokoliv vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: létě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
1: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
4: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku dál výrazně zdražují. Průměrné ceny v uplynulém týdnu stouply o téměř 2 koruny a litr benzínu Natural 95 se tak prodává za víc než 44 korun a nafty za skoro 48 korun. Analytici kvůli situaci na trhu s ropou očekávají další zdražování. Stavební řízení v Česku čekají změny. Poslanecká sněmovna tento týden přehlasovala Senát a schválila novelu stavebního zákona. Ta má zavést státní stavební správu a zjednodušit povolování staveb. Jakým způsobem ví mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová.
5: Novela zavádí princip jeden úřad, jedno řízení, jedno rozhodnutí, čímž odbourává zbytečné obíhání úřadů a sbírání razítek. Díky tomu se budou stavby povolovat v řádu měsíců a ne let.
4: Výrazně se zjednoduší také povolení pro zateplení, instalaci fotovoltaiky, stavbu pergol nebo menší rekonstrukce. Podzimní veletrh pro zahrádkáře, kutily a pěstitele zahrada Čech v Litoměřicích slaví 50 let. Během 6 dnů mohou turisté nakupovat stromky, sazenice, motičky i podzimní výzdobu a také zúčastnit se doprovodného programu. Na oficiálním zahájení dnes v poledne bude premiér Andrej Babiš. No a tenistka Kateřina Siniaková dnes může získat druhý deblový titul na US Open. S Američankou Taylor Townsendovou nastoupí ve finále dámské čtyřhry proti domácí dvojici Robin Montgomeryová Ashlyn Krugerová. Zápas začne v 18 hodin.
6: Akce týdne po Mošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: No, jak to bude vypadat? Na oboze bude zataženo dopoledne hlavně v jihovýchodní části našeho kraje, ještě místy s deštěm, během odpoledne od západu postupně ubývání srážek až na oblačno, teploty od 14 do 18 stupňů Celsia.
2: Hit Radio Vysočina.
7: Krátce po 10. hodině Milan Řezniček na celou Vysočinu přeje fajn poslech s námi, no posílám nejenom muziku Chamba Wamba, ale za chvilku mrkneme na jednoho zvláštního domácího mazlíčka.

Pěkné páteční dopoledne, přijazit Rádia Vysočina Milan. Říká se, že pes je nejlepší přítel člověka, jenže v hlavě si zřejmě ranní venčení vykládáme trošku originálněji, protože představte si, spěcháte do práce, ještě na půl spíte a v tom jdou po ulici maminka s malou dcerkou a na vodítku si hrdě vedou. Ne, nebyla to čivava ani jezevčík, bylo to živé, malé, strakaté prasátko. Ano, slyšíte správně, tomu říkám teda takový stylový start dne, zatímco ostatní děti loudí na rodičích, že chtějí štěňátko, tady holčička rovnou dostala prasátko. Ruku na srdce, vidět takové prasátko na vodítku vám vykouzlí úsměv na tváři, mě teda alespoň vykouzlilo. Tak schválně, potkali jste dneska ráno taky a jakého nejbizarnějšího mazlíčka na vodítku, kdy jste viděli vy? Pokud máte nějakou zkušenost, napište klidně na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37 a já už s přáním hezkého pátečního dopoledne tam, kde nás ladíte, posílám Enrique Iglesiase.

0: Co se děje na Vysočině?
1: Víkend před náma a vy ho v žádném případě nemusíte prosit doma, protože už dnes od 15:30 vás zvu na dobrodružnou hru Cesta za pokladem náměstského portmistra. Ta startuje na nádvoří zámku v Náměšti nad Oslavou, tak přijďte potrápit tělo i ducha a odnést si něco z pokladů. To od pátku až do neděle vás zvu do Polné na tradiční mrkvancovou pouť. Na Husově náměstí se můžete těšit nejenom na pouťové atrakce, koncerty, výstavy, ale i další hudební vystoupení. No a v neděli hurá do Třebíče, do Libušina údolí na akci Den s kapkou. Od 12 do 17 hodin se můžete těšit na boříškiádu, kapelu Lucky Mary, přednášky, malování na obličeji, dětské atrakce kouzelníka a spoustu dalších lákadel. Více informací i další tipy najdete na našem webu hitradiovysočina.cz.
0: Vysočina. Tady jsme doma.

0: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Dneska je páteční dopoledne, po Beyoncé, zítra ráno Vysočina Milan. Já jsem mluvil v této hodině o tom, jak jsem dneska ráno po Jihlavě viděla, kde maminka s dcerou a na vodítku si vedli strakaté prasátko. Napsala mi Peťa, že je viděla taky a málem nabourala do auta, co jelo před ní, protože nemohla věřit vlastním očím a rozhodně jí to pobavilo. A když si na to vzpomene, i teď se prý musí pořád smát. Pavel zase píše, že on rád chodí s oblibou venčit jejich králíka Ferdu, který prý miluje vycházky venku na vodítku, a Monika napsala, že ona kdysi zažila venčení kozy a byl to prý super zážitek, protože při jejím venčení se člověk musel podřídit koze, protože se šlo tam, kam chtěla ona a ne tam, kam chtěla Monika. Tak díky moc za všechny vaše zprávy, které jste poslali. Já na oplátku posílám od nás zítra Rádia Vysočina Anetu Langerovou a přeji pohodové páteční dopoledne za ten 11. září. Ať už děláte kdekoliv, cokoliv, ať to jde hezky od ruky.

0: Venku se ochladilo, tak co se dneska nebo o víkendu zajít ohřát do kryté části vodního ráje v Jihlavě. Ten se v 10 hodin opět otevřel veřejnosti, k dispozici jsou pro vás bazény, vířivka, divoká řeka, 108 metrů dlouhý tobogán, parní kabina, vodní atrakce i dětská brouzdaliště. Na čerpací jedy můžete i v novém sauna baru, no a kdo se těší na to, až se otevře nový saunový svět, tak ten se dočká na konci září, protože se otvírá právě touhletou dobou. Já jsem se tam byl už podívat a musím říct, že je opravdu na co se těšit, že to bude paráda a kdo miluje třeba saunové rituály, tak se má na co těšit. No a kdo má rád Amy McDonald, ten se dočká už za chvíli, protože i tahle ta dáma na nám bude dělat společnost v dopolední vysílání, kdy pomalu, ale jistě míříme k branám 11. hodiny, tak fajn poslech.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Hit Radio. Hit Radio.

0: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
5: Hit Radio Vysočina.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Pozor si tedy, dejte na Třebíčku na výjezdu z Vícenic směrem do Luková. Havarovalo tady osobní auto. Na místě zasahují záchranáři a projíždí se kyvadlově. Jiné komplikace hlášené nemáme, přesto kdybyste o někom nebo o něčem věděli, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
6: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Zájem o očkování proti chřipce se v Česku za posledních 15 chřipkových sezon více než zdvojnásobil. Loni jej podstoupilo přes 825 tisíc Čechů, což je zhruba 7,5% populace. Ze seniorů se nechal očkovat každý čtvrtý. Klesající hladina přehrad může ohrozit vodní živočichy. Na slapech teď zůstávají na obnažených březích škeble. Ochránci přírody proto hledají dobrovolníky, kteří je pomohou vrátit do vody. Více říká mluvčí Českého svazu ochránců přírody Zuzana Kučerová.
7: Zřídili jsme speciální web, kde zájemci o pomoc najdou všechny potřebné informace, včetně mapy úseků, registračního formuláře, návodu, jak se škeblemi zacházet.
6: Všechny potřebné informace najdou zájemci na webu csop.cz, odkud se prokliknou na stránku Zachraň škeble. Evropská centrální banka podle očekávání zvýšila úrokové sazby o další čtvrtinu procentního bodu. Depozitní sazba tak vzrostla na 2,5%. Podle banky konflikt na Blízkém východě nadále vytváří inflační tlaky a předpověděla, že inflace v eurozóně zůstane nad 2% cílem. No a zápasem proti Řecku vstoupí dnes čeští volejbalisté do mistrovství Evropy, které hostí Itálie, Bulharsko, Finsko a Rumunsko. Utkání v Modeně začne v 16 hodin. Ve skupině A se svěřenci trenéra Jiřího Nováka střetnou ještě se Švédskem, Slovenskem, obhájci stříbra Itálie a Slovinskem.
8: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Jak to bude vypadat na obloze? Bude zataženo, může se objevit ještě místy déšť, ale během odpoledne ubývání srážek na oblačno, teploty 14 až 18. No a o víkendu se vrátí sluníčko na oblohu, v sobotu pršet nebude, v neděli se objeví přánky až k večeru a teploty vystoupají až ke 23 stupňům Celsia. Konečně se zase ohřejeme.
4: Hit Radio Vysočina.
0: I po 11. hodině stále pohodový poslech před pátečním obědem a přijet za celé Hit Radio Vysočina. Milan Řezniček a za chvilku prozradím, jak při pondělku vydělat tisíce.

0: Tak to zvoní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Jen si to představte, je 7:10 ráno, stojíte v kuchyni, v jedné ruce kafe, v druhé kartáček na zuby, na sobě pyžamo a účes ve stylu zásah elektrickým proudem a najednou slyšíte zvonek. Není to pošťák nebo sousedka, na prahu stojíme my a držíme v ruce balík peněz. Žádné složité soutěžní otázky, prostě cash z ruky do ruky. To už by vám spravilo náladu, i kdyby venku padali trakaři, co říkáte. Tak co si s námi zahrát naši novou hru, kdo pak to zvoní? Každé všední ráno až do 25. září jedeme k někomu z vás. Jakmile uslyšíte ve vysílání zvonek, máte přesně 30 vteřin na to, abyste otevřeli dveře, vykoukli z okna, prostě peníze nenechali někomu jinému. Dneska se peníze nepodařilo přidat, tudíž se jackpot navýšil o 1000 korun a v pondělí se hraje o 6000 korun. A pozor, v pátek 25. září rozdáme v našem velkém finále rovnou 50 000 korun. Přihlásit se stačí jednou jedinkrát a jste ve hře, tak na to vlítněte klidně v tuhletu chvíli nebo o víkendu a těšte se, protože v pondělí to může klapnout klidně i u vás.
0: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

Stále hezké páteční dopoledne, mám takový dotaz, máte už plány na sobotu? Pokud ne, tak zítřejší dietu rovnou hoďte k ledu. V sobotu 12. září totiž Farská humna ve Žďáři nad Sázavou ovládnou neuvěřitelné vůně. Vyvrcholení slavností Jeřabin je tady a s ním i legendární food festival Futrování na Farských. Těšte se na to nejlepší z české street foodové scény, rodinná vinařství, pivní speciály z malých pivovarů a osvěžující drinky. K tomu všemu zahraje skvělá živá hudba a atmosféra bude prostě parádní. Startuje se už v 10 hodin dopoledne, končí se až v 7 hodin večer, tak bych doporučil zbalit deky, dorazit s rodinou nebo přáteli a užít si den plný nejlepšího jídla. Vstupné je zdarma, no a jenom připomenu, že další tipy od Vysočina Turism najdete na webu vysočina.eu.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Rádio Vysočina, Black Eyed Peas, pátek v plném proudu a víkend už regulárně klete na dveře, tak si ho pojďme odstartovat absolutní klasikou z přelomu tisíciletí. Gigi Agostino a jeho legendární The Riddle z roku 1999. Věděli jste, že se tenhle ten taneční hit vlastně, že je takovou cover verzí? Ano, původně ji už v roce 1984 naspíval britský zpěvák Nick Kershaw a Gigi z toho udělal nesmrtelnou klubovou hymnu s ikonickým animovaným videoklipem. Tak schválně, jestli tu hádanku dneska rozlousknete. Gigi Agostino, The Riddle, což je taková pozvánka na páteční večer u rádia, Hit Radio Classic 80. 90. od 18. u nás.

0: Damiano 9 na Vysočině před 11:45, ale hezké dopoledne, pozor teď na příjezdu do Jihlavy z Brtnice na kruhovém objezdu, havarovalo tady osobní auto, na místě je policie a projíždí se jejich jízdním pruhem. Kdybyste vy o někom nebo o něčím věděli, připomínám, zcela zdarma dáváte vidět hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37. Za chvíli z muziky Eva Farná budou i Morandy a do 12. ještě stihneme něco dalšího. Milan se pro tento týden loučí a v pondělí už bude zpátky odpočatá, opálená kolegyně Markéta Zušťáková a já se těším příští týden v pátek. Mějte se, ahoj!
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Hit Radio.
4: Hit Radio.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
5: A co mě teda pobavilo, tady náš oblíbenec David z Brna píše, a víte, kolik má mít správa na tkyně zubu?
6: Kolik?
5: Dva, jeden na otvírání piva a druhý, aby jí furt bolel.
7: Hezký den na víkend.
4: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: si náladu. Nejlepší dopravní servis z Vysočiny na Třebíšsku na silnici třetí třídy před náramčí směrem od Valdíkova probíhají práce na silnici, počítejte s omezením. No a na trase z Pelhřimová na Horní Cerekev v Rynárci probíhá oprava povrchu vozovky. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Na letošní volby padne 800 tun papíru. V břeclavské tiskárni už finišuje výroba volebních lístků. Celá zakázka by měla být dokončená do 15. září. Na senátních lístcích se letos navíc poprvé objeví QR kódy. Proč tam budou, vysvětlí ředitel tiskárny Jiří Mišík.
4: Je to zejména proto, že tím QR kódem je umožněno volit tělesně postiženým nebo nevidomým. QR kód slouží k tomu, že si ho občan načte do mobilní aplikace, dostane se automaticky na stránky ministerstva vnitra k tomu speciálnímu volebnímu lístku.
3: A může ho elektronicky zpracovat z domu. V odlehlejších regionech by mohly působit mobilní ordinace zubních lékařů. Ministerstvo zdravotnictví podle šéfa Adama Vojtěcha připraví změnu zákonů, která takový způsob poskytování péče upraví. Mobilní ordinace se už teď zkoušejí například v Moravskoslezském kraji. Fotbalisté Slávie vstoupili do hlavní fáze Ligy mistrů porážkou. V dlouhém oslabení proti Lanz neudrželi vedení a po dvou gólech inkasovaných v nastavení prohráli 2-3. V dalším kole Pražané 13. října nastoupí proti nováčkovi soutěže Sabahu. A teď ještě něco z regionu.
5: Městská knihovna ve Velkém Meziříčí zahájí po přestavbě běžnou činnost pondělí 14. září. V budově přibyla stupňovitá posluchárna vhodná i pro divadlo a víceúčelový sál. Další možnost setkávání nabízí nově upravená zahrada s altánem. Přestavba budovy v Poštovní ulici stála 90 milionů. Město dostalo dotaci 65 milionů korun.
6: Akce týdne po Mošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Na Vysočině bude odpoledne od západu postupné ubývání srážek a většinou oblačno. Večer se od západu bude dál zmenšovat oblačnost. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů, na Žďársku kolem 14.

Je pátek, 12 hodin, 2 minuty, posloucháte Hit Radio. Mimochodem, je pátek je nejčastější věta, kterou v rádiu uslyšíte. Ano, a já to říkám znova, je pátek, protože opravdu máme důvod se radovat. Jak se máte dneska? Máte se dobře? A nebojíte se to v dnešní době říct nahlas? Ono se to jako moc nenosí, že jo? Na nic se nestěžovat. Takhle, vždycky je na co si stěžovat, to o tom žádná, ale kolikrát, když se vás takhle někdo člověk zeptá, jak se máte, tak možná máte ten pocit, že i jako přátelům nebo svým blízkým kolegům v práci, že máte blbý pocit z toho, že řeknete, mám se dobře, a tak si radši něco člověk takhle jako vymyslí. No tak ne! Není to společensky nepřijatelná odpověď. Já chci vědět, že se máte dobře. Jestli se máte dobře, napište mi na WhatsApp Hitradia 777-937-777. Mám se dobře. Já chci vidět, že se máte dobře. A moc vám to přeju. A pokud se nemáte úplně nejlíp, tak je super, že posloucháte srdcovky, ty vám zvednou náladu. Teď Robbie Williams.

0: Robbie Williams na Hit Rádiu ve 12 hodin 7 minut. Srdcovka s číslem 1.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A já jsem rád, že se máte dobře. Tolik zpráv, páni, to jsem ani nečekal. A pořád to tady chodí na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777, že se máte dobře. A nejvíc mě tady jako pobavila Lucka, která píše: mám se dobře, ale v práci to nesmím říct, jinak bych dostal další práci navíc. Hezký. Petr, mám se dobře, ale paní to nesmí vědět, jinak by vytáhla nějaký další, cože, jinak by vytáhla, no jak je to bez ty diakritiky, jo, jinak by vytáhla další, teď už chápu, co to je, z minulosti. Rozumím, rozumím, to je taková ta věc, jako když přijde ta paní domů, že jo, kouká na to svého manžela, jak je tak jako spokojený, v pohodě, na tom gauči, nic ho netrápí, a říká, teď je na čase, abych vytáhla ty starý problémy, přece ho tady takhle nechám. No, je to krásný, takže díky, že se máte dobře, je to super. Já třeba mám vyhřezlou plotenku, v ruce mám zavedenou kanilu, zasedu na další kapačky a taky se mám dobře. Je pátek, jsem v rádiu, mám pro vás připravený další srdcovky a dáme si hity, který opravdu jste, jako troufnu si říct, roky na Hit Rádiu neslyšeli. Jako například další srdcovka s číslem 2. Což je začátek 90. let, je od umělkyně, která je naprosto fantastická a upřímně, i přesto, že to je švédská eurodancová zpěvačka a raperka, tak si asi nepamatuju jiný hit, že by vydala. Jmenuje se Sezame, otevři se. Je to skvělý, je to super. A snad vás to takhle jako potěší v pátek. A kdyby ne, tak si napište, co byste chtěli slyšet. Srdcovka na přání dneska bude taky. Teď Leila.

0: peníze.
1: Abrakadabra, Leila Kay, a když to teď tak jako poslouchám, tak si říkám, fakt jsem tohle teďko pustil v srdcovkách. Co mi do té kapačky dali? Bylo trošku jak Trainspotting. No tak dáme úplně jinou klasiku, trošku zvolníme tempo. 80. léta, Eurythmics. Taky krásný song. Tak dneska bude zajímavý mix. Těším se na něj moc.

0: pokud jste 90-kové děti, tak tohle je něco, co poslouchali vaši rodiče. Eurythmics, 80. léta na Hit Rádiu, ve čtvrt na jednu v pátek.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Občas jako vzpomínáme v srdcovkách taky na naše rodiče a vlastně jim děkujeme za to, že nás brali na různé kroužky a koníčky. V tom porovnání dneska my jako rodiče, co děláme pro naše děti, tak je to vlastně jako ta samá služba, ale těch koníčků je mnohem více a taky to samozřejmě stojí spoustu peněz, ale je důležitý a kolikrát si děti vlastně ani jako nemůžou vybrat z těch koníčků, kolik jich je, těch kroužků a tak dále. Tak je možná něco, co vám z dětství vydrželo do dneška. Pokud ano, tak je to skvělý. Tak je to fakt jako fantastický, je to takový malý jackpot. A my si dáme zpěváka Briana Adamse, který také měl jako mladý koníček a vydržel mu do dnešní doby. A to je fotografování. Já se tak koukám momentálně na jeho fotky, kdy fotil známé osobnosti a je to teda neuvěřitelný, kdo všechno se mu posadil, po případě lehnul i postavil před jeho fotoaparát. Fotil tady například Pamela Anderson oblečenou. Zpěvačku Pink neoblečenou. Hezká fotka. Kate Moss, modelku, oblečenou, bohužel. Nebo tady je tanečník, známý Sergej Polunin. Neoblečenej, bohužel, pro mě, tak. Dokonce i královna Alžběta. Oblečená, uf. Tak je to jako, je to krásný, je to fakt jako brutálně super album. Amy Winehouse je tady taky například. Tak je prostě někdy jako zajímavý kouknout se i na volný čas jednotlivých osobností, které známe z rádia a z podí, co vlastně dělají ve volném čase. Takže jako kolekce od Briana Adamse, ať už to jsou akty a nebo to jsou portréty, ta je fantastická. Můžete se podívat třeba ve volném čase. Dáme si rok 2002. Here I am, Briana Adams. Na Hit Rádiu.

0: Takhle zní 90. léta.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Snap a Summer, The First, The Last Eternity. Rok 1995. Páni, člověk, když si to takhle jako řekne, tak taky vám nepřijde, že to je tak dávno. Jako 95. pohodě, ale pak když si to člověk jako přepočítá a zjistí, že už to je 30 let, tak to je docela úlet, nebo přes 30 let už dokonce. Je to tedy doba ještě před všema sociálníma sítěma, mobilní telefony, ty taky byly hodně sporadicky, paušály, to se nikdo moc jako dovolit nemohl, SMSky, tak když už potom byly, tak jedna SMSka třeba stála tenkrát 10-15 korun, což bylo brutální, že jo, telefonovalo se jenom do minuty. Počítalo se to vlastně všechno na minuty, když jste jednu minutu přetáhli, tak jste potom počítali dál ten čas, aby se si jako povídali, protože to vlastně nebyla minuta, ale jednotky, takzvaný tenkrát. No, na jednu stranu jsem rád, že tady ta doba, kdy jsme psali SMSky bez mezer, aby jsme dokázali do toho vměstnat co nejvíce znaků, aby to bylo za jednu SMSku, tak že už je pryč, protože alespoň díky tomu, tak vy mi můžete klidně poslat i hlasovku, něco, co v 95. bylo absolutně nemyslitelné. Hlasovku, co byste chtěli slyšet? Srdcovka na přání. A nemusíte samozřejmě posílat hlasovku, klidně můžete poslat jenom zprávu. Telefonní číslo pořád stejné, 777 937 777. Čeká nás 6. páteční srdcovka na vaše přání. Už za

0: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.
3: Život plyne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: trochu vnímat.
1: Miraj, chci tančit, posloucháte Hit Radio.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: A taky posloucháte srdcovky s Jirkou Pelnářem, je před námi poslední srdcovka, která je na vaše přání. Dneska těch zpráv bylo strašně moc, bylo to extrémně náročný se tím tady prokousat, to si nestěžuju, to já naopak jsem za to strašně moc rád. A jsem taky rád, že jsem objevil zprávu od Simči, která píše: ahoj, poslouchám srdcovky pravidelně každý den. Dokonce i kolegyně v dalších kancelářích přiladili rádio na srdcovky a na kávičce si pak spolu povídáme o písničkách i o vzpomínkách, které probíráte. Ale nikdy jsem nenapsala zprávu. Nevím, jestli to doopravdy čtete nebo ne. A tak to zkusím. Dneska máme s manželem výročí 15 let a on je fanoušek skupiny Doors. Pracuje na dílně a vím, že taky poslouchá. Tak kdybyste si to opravdu přečetl a chtěl byste mi udělat radost, prosím o píseň Light My Fire pro mého muže, protože on je ohněm mého života. V dobrém slova smyslu, jsme spolu 15 let a pořád se mi z něj zapalují lítka. Zdraví Simča. Simča, nečtu to vůbec, je to chatbot, který tady odpovídá a já si to všechno vymýšlím. Ne, samozřejmě, všechno to čtu, snažím se, těch zpráv je strašně moc a jsem strašně rád, že jsem tuhle zprávu objevil, protože můžu ti opravdu udělat radost. Ani si nepamatuju, kdy Doors hráli na Hit Radio. Tak ještě jednou, obrovská gratulace k 15. výročí. Bravo!

asi nás dneska v noci nečeká. Terezejdy, ty už byly navíc v srpnu, tak budeme aspoň moc poslouchat ty hudební hvězdy tady u nás na Hit Radio. I přesto, že srdcovky už skončily, tak za chvíli Imagine Dragons, taky Alex Warren. No a já připomínám, že tím, že je pátek a večer možná budete mít volno, anebo pojedete na večer někam na víkend, hezky na výlet, možná k rodičům, odvíz děti, nechat je tam, vrátit se v klidu domů a užít si taky chvilku pro sebe. Tak večer, pokud budete v autě, tak doporučuji od 18 hodin poslouchejte Hit Radio, protože máme pro vás opět připravenou 3hodinovku fantastických hitů z 90. let, ze začátku milénia v rámci našeho Hit Radia Classic. Takže tady u nás na Hit Radio dneska mezi 18. a 21. hodinou.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Imagine Dragons na závěr pátečního poledne. Dominik má připravený zprávy, ještě předtím regionální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Vysočiny v Třebíči ve Dvorského ulici mezi křižovatkami ulic Na Špitálce a U Kříže počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. No a na Jihlavsku ve Stříteži probíhají stavební práce, sledujte dopravní značení. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost. Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
3: Bylo 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Obyvatel Česka ubylo, v prvním pololetí letošního roku klesl počet o 12 200. Ke konci června nás tak v zemi žilo téměř 10 904 000. Důvodem úbytku byl vyšší počet zemřelých než narozených, což nedokázala vyrovnat ani migrace. Stavební řízení v Česku čekají změny. Sněmovna tento týden přehlasovala Senát a schválila novelu stavebního zákona. Ta má zavést státní stavební správu a zjednodušit povolování staveb. Pokračuje mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová.
4: Novela zavádí princip jeden úřad, jedno řízení, jedno rozhodnutí, čímž odbourává zbytečné obíhání úřadů a sbírání razítek. Díky tomu se budou stavby povolovat v řádu měsíců a ne let.
3: Výrazně se také zjednoduší povolení pro zateplení, instalaci fotovoltaiky, stavbu pergol nebo menší rekonstrukce. Ve finále ženské dvouhry na tenisovém US Open se střetnou současná světová jednička Arina Sabalenka s tou budoucí Jelenou Rybákinou. Sabalenka postoupila po vítězství nad Jessicou Pegulou 2-0 na sety, Rybákina zdolala Coco Gauff 2-1. Utkání o titul je na programu v sobotu od 10 večer našeho času. A teď ještě něco z regionu.
1: Následující víkendy se veřejnosti na Vysočině otevřou desítky památek, připojí se ke dnům evropského dědictví. V sobotu 19. září se veřejnosti otevřou běžně nepřístupné Havlíčkobrodské kostely, o jejichž návštěvu bývá při akci mimořádný zájem. Dny evropského dědictví se v Česku konají od roku 92. Cílem je propagace historického dědictví.
5: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Na Vysočině bude odpoledne od západu postupné ubývání srážek a většinou oblačno, večer se od západu bude dál zmenšovat oblačnost. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů, na Žďársku kolem 14.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Jedna hodina odpoledne, možná se právě vracíte zpátky z polední pauzy do práce. Je pátek, to je důležitý, pokud náhodou nevíte. A takhle v pátek odpoledne, to čekání na konec pracovní doby, to se vleče, to je nekonečně dlouhý. To je tak dlouhý, jako čekání Slávie na výhru v Lize mistrů, to je prostě... Dočkáme se někdy?
2: Hit Radio Vysočina.
0: Tak snad ano. Pink, právě teď, ať vám to čekání utíká společně s Hit Radiem.

13 hodin a 14 minut, tedy téměř ve čtvrt na dvě odpoledne. Kolikátý je dneska? Dneska je pátek 11. září. Dneska je to přesně 35 let, co jsme v Česku poprvé drželi v ruce mobil. Jste teď mysleli, že budu mluvit o dvojčatech, takže ne. Ne, ne. Jdeme do technologie. 35 let v Česku poprvé mobilní telefon. Tenkrát stál přes 60 tisíc korun. Vážil 4 kila a cena za minutové volání byla 20 korun. V té době průměrná mzda u nás nebyla ani 4 tisíce měsíčně, takže jste si pokecali 3 hoďky a bylo po měsíční výplatě. Jo? Po těch 35 letech na rovinu hodně se toho změnilo, dneska posíláme zprávy zadarmo, telefon váží prakticky stejně jako 4 nožičky vídeňských párků a ta cena je taky úplně někde jinde. Jo? I když ten novej sklápicí iPhone za 90 tisíc, ten se trošku utrhnul ze řetězu, to je pravda, ale pořád nemusíme dávat za mobilní telefon 15 průměrných platů. Tak ten telefon vemte, použijte ho a kromě sjíždění videí na Instagramu koukněte taky na náš web hitradio.cz a zaregistrujte se do hry Kdo pak to zvoní? Protože v pondělí ráno hned po víkendu ve snídaní šampionů můžeme zazvonit u vás doma a přivést vám osobně 6 tisíc korun. Za co ji utratíte, to už je jenom na vás. Já osobně bych doporučil nějaký hezký wellness víkend a pokud nevíte, kam takhle v září vyrazit, tak se nechte poradit od skupiny Činasky.

Kamarád Be Mine, posloucháte Hit Radio, 13 hodin 24 minut. Ano, když už jsem naťukl, že je dnes 11. září, tak samozřejmě 11. září rok 2001. Jo, před 25 lety se zastavil svět po teroristickém útoku v New Yorku. Je to 25 let a pořád kolují různé konspirační teorie, jak to tenkrát vlastně doopravdy bylo. Každý na to má svůj názor, to je naprosto v pořádku. Ať už to bylo, jak to bylo, tak jedno je ale jako nesmazatelný fakt, že 11. září opravdu změnilo celý svět. V New Yorku probíhají velkolepé pietní akce, ale pak jsou tady i země, kde se s tím moc hlavu nelámou. Třeba ve Švédsku je dneska, 11. září, Světový den kebabu. Možná trochu moc, ale je to tak, v Norsku taky. No tak se vydáme na cestu kolem světa. Rakouská parta Global DJs, What a Feeling, už za chvíli tady u nás na Hit Radio.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. Flash Dance.

po 13 letech hrajeme v Foutu Aréně, bude to velký a s Hitrádiem můžete jít fandit v partě nebo celá rodina zadarmo, a to jak v pátek, tak i v sobotu. Čekejte na signál, jakmile uslyšíte signál, tak volejte 800 937 937, stačí se dovolat jako třetí v pořadí a jste ve hře dokonalá desítka, a pak mi odpovíte správně, alespoň na 7 z 10 otázek, no a je to vaše, to je celý, takhle jednoduchý to je. Mějte u sebe telefon, poslouchejte Hitrádio, signál může zaznít do 15. hodiny kdykoliv. No a my si teď dáme něco od podlahy a nebude to receptář. Jason!

Shakira a Zoo. Takový malej výlet. My v tom ještě budeme zvěřince pokračovat. Za chviličko tak si dáme jeleny. Zítem jediný, co chci. Páni, stejně. Skupina Jelen. Taky už si nedokážete představit český hudební rybníček právě bez týhle partičky? Už je to 13 let. 13 let jsou v maličkém jazz klubu u staré paní na Starém městě v Praze, tak se poprvé vedle sebe na pódiu postavili právě Jindra Polák, Martin Kasal a Ondra Málek a do mikrofonu zaznělo jenom jejich nesmělé ahoj, my jsme Jelen. A vlastně nikoho asi nenapadlo, že za co za 10 let, za těch 13 let budou plánovat další jako obrovitánský koncerty. Vlastně po 10 letech tak měli jejich největší koncert, narozeninová show v pražské O2 aréně. Pokud jste byli, tak víte, že to bylo fantastický. Do té O2 arény tak se znovu dostanete, ne na Jeleny, ale na ten tenis. Stále tady mám ty 4 lístky na Davis Cup na příští víkend, takže pořád mějte telefon u sebe, signál může zaznít kdykoliv, ale 100% za chvíli zazní Jeleni, tak buďte s námi.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Temper City jako poslední hit mezi 13. a 14. hodinou. Před námi nejnovější zprávy a také rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Vysočiny v Jihlavě na třídě legionářů mezi ulicemi Tolstého a Fricova. Je silnice uzavřená z důvodu provádění rekonstrukce. No a na Žďársku v Jablonově u Rybníka je silnice uzavřena v rámci stavby kanalizace. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na...
5: Hit Radio.
4: Hit Radio.

0: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Češi se letos letních dovolených nevzdali, cestovní kanceláře hodnotí sezónu pozitivně a zájem o pobyty nekončí ani s prázdninami. Pokračuje ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
4: Výrazným trendem posledních let je prodlužování sezóny, a to do září a října. Poptávka českých klientů po zájezdech k moři vzrůstá v letošním roce o 10 až 15%. Zároveň také pokračuje ten trend nákupu pobytů na last minute,
3: tedy přibližně 2 až 3 týdny před odjezdem. Měsíc v pondělí překryje Venuši. Půjde o velmi nezvyklý úkaz, který bude za příznivého počasí dostupný i zkušenějším pozorovatelům s malými dalekohledy. Odehraje se kolem poledne a v odpoledních hodinách nízko nad jihovýchodním obzorem. Tenistka Kateřina Siňaková dnes může získat druhý deblový titul na US Open. S Američankou Taylor Townsend nastoupí ve finále 4 hry proti ryze americké dvojici Robin Montgomery Ashlyn Kruger. Zápas má začít v 6 večer našeho času. A teď ještě něco z regionu.
5: Nemocnice Jihlava zrekonstruovala po 23 letech sáhlý jednodenní chirurgie. Nové vybavení stálo více než 22 milionů. Cílem bylo podle nemocnice zajistit lepší podmínky pacientům i personálu. Sáhly slouží především pro gynekologické, ortopedické, urologické a chirurgické výkony, které nevyžadují hospitalizaci.
6: Akce týdne po Mošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Na Vysočině bude odpoledne od západu postupné ubývání srážek a většinou oblačno. Večer se od západu bude dál zmenšovat oblačnost. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů, na Žďársku kolem 14.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
7: Pohodové páteční odpoledne přeju 2:03. Jsme se tady tak jako zarazili s Dominikem nad tou zprávou. Měsíc v pondělí překryje Venuši. Ať už to znamená cokoliv, tak pokud jste dlouho ve vztahu, tak možná byste se, pánové, měli v pondělí umejt. Třeba se zadaří.
1: Hit Radio Vysočina.

David Guetta, tedy Swims a Tones and I na Hit Rádiu. 10 minut po 2 hodině odpolední a to je čas, kdy máte vzít telefon a vytočit 800 937 937 a zahrát si se mnou dokonalou desítku. To znamená 10 otázek, kdy odpovědi jsou pouze číslovky. A to číslovky od 1 do 10. A ve hře tady mám celkem 4 lístky na příští víkend, konkrétně na pátek a na sobotu, na Davis Cup, který se po 13 dlouhých letech bude hrát opět v O2 aréně. Česko bude hrát stejně tak jako v loňském roce proti Spojeným státům americkým. A je to strašně důležitý zápas, protože pokud ho vyhrajeme, pokud porazíme Amíky, tak postupujeme do toho finálového turnaje, do finálového Davis Cupu. Takže

0: Ellie Goulding na Hit Rádiu ve 14 hodin 13 minut a to je čas, kdy Michal právě teď bude hrát o 4 lístky na Davis Cup, kam vás Hit Rádio dostane. Příští týden, pátek a sobota, hrajeme tedy proti Amíkům a budeme bojovat o postup do finálového turnaje. Michale, jak se máš dneska, ahoj?
1: Skvěle se mám, jsem rád, že jsem se dovolal konečně a konečně mi bude končit i pracovní doba, takže doufám, že mě neslyší šéf.
0: Má je dokonalý pátek, to je skvělý. No. Ale kdyby tě slyšel šéf, tak samozřejmě, že teď tu minutku a půl, co si spolu budeme povídat, tak ty si ji normálně nahradíš v té práci, ne? Tam zůstaneš o minutu
1: a půl. No, určitě, určitě, nebo ho vezmu sebou, no.
0: To zase ne, hele. Já jsem takhle jednou se šéfem někde byl, není to úplně dobrý, to takhle jako občas míchat tu práci. Tak jo, hele, Míšo, mám teda pro tebe první otázku, která ještě není v rámci těch 10 otázek. Jak myslíš, že to dopadne proti Amíkům?
1: No, tak určitě vyhrajem, to je jasná věc.
0: Super. Jsi velký tenisový fanoušek?
1: Rozhodně.
0: Fakt? A byl jsi naživo někdy na tenise?
1: Nebyl, právě nikdy se mi to nepoštěstilo vzhledem k ceně třeba vstupenkám, no, nebo jasně. I časově, že to nevyšlo, ale tak doufám, že teď to vyjde.
0: Hele, doporučuju, já jsem kdysi Davis Cupy i Fed Cupy moderoval a musím říct, že to je úlet koukat, jak tam prostě oni podávají těch 200 km v hodině, to jsou strašné bomby.
1: Hele. Já teda mám radši ženský tenis, ale.
0: Jo, tak ono je vždycky lepší poslouchat hekat holky než kluky, ale to nevadí, tak jdeme na to, prosím tě. 10 otázek.
1: Ano.
0: 7 jich potřebuju minimálně správně.
1: Ano.
0: Odpovědi jsou pouze 1 až 10 číslovky. Tak jdeme na to. Jaká číslovka se rýmuje se slovem medvěd?
1: 9.
0: Výborně. Kolik fotbalistů jednoho týmu je na hřišti bez brankáře?
1: 11.
0: Přesně tam.
1: Jo, no.
0: Kolik koní je ve dvoře, co s nima žádnej nevoře?
1: 4
0: koně, jasně. Kolik spolubydlících měla Sněhurka u trpaslíků?
1: 7.
0: Výborně. Kolik přátel bylo v seriálu Přátelé?
1: 5.
0: Nevadí. Kolik králíků žilo v klobouku?
1: 2.
0: Jasně. Kolik vlasů zlatých měl děd v šivě?
1: 3.
0: Výborně. Kolik přítelkyň měl Marshall v seriálu Jak jsem poznal vaši matku?
1: 2. 1.
0: Výborně, mě vypadl signál, já jsem vůbec neslyšel ten první pokus. 1 si říkal, ne?
1: Ano, 1.
0: Dobře, tak jo. Když hrajeme basketbal 4-4, kolik nás hraje?
1: 8.
0: Výborně. A poslední otázka. Kolik nás bylo v knize Karla Poláčka? Bylo nás?
1: 5.
0: Jo! A to je správná odpověď. I tak, i kdybych ten signál měl, tak je to pořád 7 a to mě stačilo. Takže Míšo, já ti gratuluju.
1: Ježíš, skvělý a děkuju moc, to jste mě udělali radost při pátku.
0: Do toho jsem tady, do toho je tady Hit Radio. Tak jo, tak užij Davis Cup, jediný, co o tebe budu potřebovat je, až tam budeš, aby si tam udělal nějaký selfiečko a poslal nám ho, jak si to užíváš. Jo.
1: Rozhodně, tak rozhodně.
0: Měj se krásně, čau.
1: Taky, ahoj.
0: Tak je to pryč, ještě jednou gratulujem a teď Maneskin.
2: Jo,

0: Basta.
1: Marquez, Vayamos, compañeros, 14 hodin, 24 minut, pokud dneska půjdete do obchoďáku, tak samozřejmě pevný nervy, takhle jako v pátek, to je vždycky peklo. Na druhou stranu je spousta rodin, co si o víkendu dělá výlety do obchodních center, tak kdyby náhodou jste nechtěli utrácet až moc peněz v obchoďácích, tak si vemte špunty do uší. Teď to asi zní jako dost divně, bizarně, ale je tady průzkum, který jasně mluví o tom, že hudba, která hraje v obchodních centrech, tak je velmi často záměrně vybírána, protože z nás opravdu dokáže vytáhnout prachy. Dobře poslouchejte, marketáci obchodních center tak tvrdí, že lidé, kteří poslouchají vážnou hudbu, tak se rychleji rozhodnou koupit parfémy nebo drahé náramky. To znamená, že by opravdu měla hrát spíše taková ta vážnější klasická hudba tady v těch drahých obchodech s parfémama. Když hraje country, tak se často kupují kartáčky a mídla. Taky zajímavý. No a když je tam potom nějaký jako death, trash, killing, brutal metal, tak pilulky nevole z hlavy. Zajímavý. Já tady chystám taky jednu takovou.
2: Vracím se domů na dráhu.
1: Co byste si koupili, když to slyšíte? Vohnoutí z vás českých bohemů dáme už za chvilku. Tady u nás na Hit Radio. A tím vás samozřejmě nechci k něčemu nabádat, jo? Tohle přátelství uslyšíte za chviličku.

0: Freedom.
1: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: A co mě teda pobavilo, tady náš oblíbenec David z Brna píše, a víte, kolik má mít správ na tkyně zubu?
4: Kolik?
3: Dva, jeden na otvírání piva a druhý, aby jí furt bolel. Hezký den a víkend.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Huntrix na Hit Radio a píseň, kterou velmi dobře znáte, pokud máte malé děti, protože tady ty lovkyně démonů, ty asi u vás doma hrajou velmi pravidelně. Kdo doma malé děti nikdy neměl, tak to je zpěvačka Debbie Harry, zpěvačka skupiny Blondie. V loňském roce v jednom velkém rozhovoru tak se nechala slyšet, že vzdává hold opravdu každému, kdo zvládne vychovávat rodinu, ale že jí to vlastně nikdy netrápilo, že jí asi v chromozomech něco chybí, že věděla, že vlastně jako rodinu a děti nikdy mít moc nechce. Tak, ale zase na druhou stranu je krásný, že to uzná, takže rodiče, pokud máte nervy na pochodu, hlavu v dlaních, gesto zmaru a šediny a máte před sebou teďko akorát víkend a už teď víte, že to bude velmi náročný víkend, tak i tak slavná zpěvačka jako Debbie Harry uznává vaši práci. No a tak si ji dáme, tady tu dámu u nás na Hit Radio, v jednom z jejich největších hitů. Blondie, Maria na Hit Radio, rodiče, jenom pro vás jste

0: Od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show. Já jsem Jirka Plnář a zase v pondělí ve 12 hodin se tady společně uslyšíme. Ve 12 hodin v pondělí, tedy v pravé poledne, opět nebudou chybět srdcovky. Máte teď celý víkend na to, abyste si rozmysleli, jakou srdcovku na přání si v pondělí budete chtít nechat zahrát. Kdybyste chtěli nějakou inspiraci, tak dával jsem do storička, co by na Instagram Jirka Plnář. Dnešní přání, který bylo fantastický, bylo skvělý, to je jako moc příjemná inspirace. Tak klidně rovnou pod to storičko, rovnou do zprávy mi tam můžete napsat, co byste chtěli slyšet v pondělí, kdyby vás to napadlo, anebo to prostě nechte normálně přes víkend uležet a v pondělí potom tady na WhatsAppu Hit Rádia 777-937-777 už se nějak domluvíme. Mějte se krásně, užijte si víkend a v pondělí, tak se smějte.
1: Hit Rádio. Hit Rádio.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis na Vysočině, opatrně na D1 na 94. kilometru ve směru na Brno stojí odstavená dodávka, tak ať do něj někdo nevletí. Případně vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: On air. Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Vysočina.
3: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Stavební spořitelny poskytly lidem za prvních 8 měsíců úroku úvěry za 31 miliard korun. Ve srovnání s loňskem se objem úvěru zvýšil o čtvrtinu. Počet smluv o spoření naopak meziročně klesl o pětinu. Klesla také úhrná cílová částka, na kterou lidé spoří. Stavební řízení v Česku čekají změny. Poslanecká sněmovna tento týden přehlasovala Senát a schválila novelu stavebního zákona. Ta má zavést státní stavební správu a zjednodušit povolování staveb. Jakým způsobem ví mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová?
4: Novela zavádí princip jeden úřad, jedno řízení, jedno rozhodnutí, čímž odbourává zbytečné obíhání úřadů a sbírání razítek. Díky tomu se budou stavby povolovat v řádu měsíců a ne let.
3: Výrazně se zjednoduší také povolení pro zateplení, instalaci fotovoltaiky, stavbu pergol nebo menší rekonstrukce. V zemské atmosféře bylo v srpnu rekordní množství vodní páry. Mimořádně vysoké hodnoty mohou podle meteorologů pokračovat i v dalších měsících, k čemuž může přispět také rychle sílící jev El Niño. Více vlhkosti přitom znamená větší potenciál pro extrémní srážky. No a ve finále ženské dvouhry na tenisovém US Open se střetnou současná světová jednička Arina Sabalenková s tou budoucí Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Dvě nejvýše nasazené hráčky si zopakují souboj z letošního finále Australian Open, v němž zvítězila Rybakinová.
5: Akce týdne po Mošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A tak máme pod mrakem, jsem tam s přeháňkou, teploty na Vysočině okolo 15 stupňů. Zítra polojasno, 18 až 21 stupňů v maximech, to bude pěkná sobota. Neděle v noci a ráno s přeháňkami, odpoledne už pak opět slunečno a v maximech okolo 22 stupňů.
1: Hit Radio Vysočina.
0: A Mare Grande s vámi po 15. hodině, startujeme víkend, už je to tady, to je radost. A tady další hit Waterfall.

víkend, ano, radujme se, veselme se, je tady pátek, pracovní týden, můžeme slavnostně, řekněme, odložit někam do kouta, před námi jsou dva dny, kdy nemusíme vstávat na budík. Krásný. Teda pokud nemáte děti nebo nějak ještě další povinnosti. A protože to vypadá, teda co jsem tak koukal, že i to počasí by nám mohlo pěkně přát, zajímá nás, co máte v plánu na víkend. Jo, výlet, grilovačka, kolo, možná vyrážíte čistě někam do přírody, nebo už máte v hlavě ten jeden jediný plán, ten jsem dneska slyšel ve velkým, nazout holinky, vzít košík a vyrazit do lesa na houby, tady u nás na Vysočině. A jestli teda prosím pěkně najdete nějakou houbu, jo, kterou neumíte poznat, hlavně ji nefoťte kamarádovi, který se v tom jakože vyzná, jo. Nebo tomu, který říká, že všechny jsou jedlí, některý jenom jednou. Tyhle ty rady, ty přihoubaření zrovna jako slyšet nechceme. Tak napište na náš WhatsApp 725 44 38 37, co vás o víkendu čeká. Třeba si vezmeme inspiraci. Já bych takhle řekl, že po dnešku bych to viděl na nějaký pořádně víkendový gaučing, lenošin. Ale i to je plán. Tak posíláme další hity za chvilku Pokáča, nebo právě teď September, Cry for you. Tak hezké páteční odpoledne, 11. září, 15 hodin 10 minut.

Čvoní víkendem na Hit Rádiu Vysočina, Pokáč ve čtvrt na čtyři a vy nám píšete, co máte v plánu na víkend, díky, že vysíláte s námi, napsala Katka z Jihlavy. Dneska se chystáme na 37. ročník turistického pochodu kolem noční Jihlavy. Startujeme kolem 6. hodiny a čeká nás procházka hezká asi 7 kilometrů kolem jihlavských památek. V cíli bychom měli být kolem 10. večer a na závěr se těšíme špekáček a chleba. Hele, to zní jako opravdu docela ideální páteční večer, trocha jako pohybu, památky, relax, ale hlavně špekáček, zasloužená odměna. To je pěkná záležitost. No tak užívejme start toho víkendu za chvilku od nás, klidně i všem turistům. Taylor Swift.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: D'Agostino na Hit Rádiu Vysočina, takový výlet do Itálie o 15:30. Přejeme hezké odpoledne a posluchač Pavel se hlásí.
1: Ahoj, zdravím vás, dneska nemám žádný info z cesty, z práce, silnic, všechno v cajku, všechno v pořádku, všechno funguje. Asi jenom teď, jak jste měli tu poutávku na víkend, tak mějte hezký víkend všichni. Čau, mějte se, ahoj.
0: Ne, ale to je pozitivní, krásný víkend i tobě, Pavle, díky za zprávu. Klidně také dejte vědět, jak se jede, jaké máte plány na víkend. Třeba vyrazíte na nějaký parádní výlet, nemusí to být do Itálie s Gigim, může to být pomyslně řečeno na měsíc a zpátky. A jeden takový hit si dáme právě teď. Pro všechny, kterým už odstartoval víkend, ten už je tady s námi. Savage Garden, To the Moon and Back.

0: co se děje na Vysočině.
1: A tak v neděli můžete vyrazit na hokej. V Jihlavě Dukla od 17:30 hostí pražskou Slávii, Lupeny na hcdukla.cz. V Lipnici nad Sázavou je zase parádní víkendová záležitost, folková Lipnice, takže hudba, literatura, divadlo a tak dále. No a zítra třeba vyrazit na farmářský trhy v Novém Městě na Moravě, případně řemeslný jarmark v Třebíči. Ale akcí je víc než dost. Další na našem webu hitradiovysočina.cz, tak si to pořádně užijte.
0: Vysočina. Tady jsme doma.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: do 31. října více na lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochotnej, ňam, ňam, ňam.
1: Hit Rádio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Vysočina za 10 minut, 16 hodin, za chvilku zprávy a taky náš biják. Dnes opět budeme hrát s jednou jednoduchou filmovou ukázkou o Lupin do multikina Sinestar.

0: Nico Santos na Hit Rádiu Vysočina před 16. hodinou, za chvilku zprávy, teď rychlý pohled na silnice. Nejlepší dopravní servis na Vysočině a ano, ten pohled bude velmi rychlý, protože aktuálně víceméně bez větších komplikací. Tak doufejme, že nám to takhle v pátek odpoledne vydrží co nejdéle. Přejeme hlavně šťastnou cestu a kdybyste narazili na komplikace, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
8: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Obyvatel České republiky v letošním prvním pololetí ubylo 12 200. Ke konci června jich tak v zemi žilo téměř 10,94 milionů. Důvodem úbytku byl vyšší počet zemřelých než narozených, což nedokázala vyrovnat ani migrace. Jejím vlivem Česko obyvatele získalo. Medvědi se znovu objevují v Beskydech. Ochránci přírody aktuálně evidují několik hlášení z Frýdecko, Místecka a okolí Rožnova pod Radhoštěm. Jak se teď v tamních lesích chovat, řekne mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny České republiky Karolína Šůlová.
9: Při pohybu v lesích by se lidé měli chovat obezřetně a v odlehlých místech o sobě dávat vědět například hlasitým hovorem, aby medvěda nepřekvapili. Při spatření zvířete je důležité se k němu nepřibližovat a pomalu se vzdálit. Samozřejmostí při pohybu v přírodě je také mít psa na vodítku.
8: Medvědi se do Beskyd dostávají z okolních karpatských oblastí, jejich výskyt tedy není neobvyklý. V japonském Tokiu představili sanitku, která se na první pohled nějak neliší od mnoha dříve uvedených. Její hlavní zajímavostí ovšem je, že není navržena pro záchranu lidských životů. Jde o první vozidlo v Japonsku navržené specificky pro údržbu humanoidních robotů. No a Tomáš Macháč vypadl z nominace českých tenistů na utkání druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti USA. Nahradil ho deblista Adam Pavlásek. A Sára Bejlek je pátou tenistkou v nominaci Češek na finálový turnaj Billie Jean Kingové.

0: CZ.
1: Ano, Vysočině stále víceméně pod mrakem, ale přeháněk už ubývá, teploty okolo 15 stupňů, zítra polojasná obloha 18 až 21 stupňů v maximech, neděle v noci a ráno s přeháňkou, odpoledne už pak slunečno a v maximech kolem 22 stupňů.
2: Hit Radio Vysočina.
1: A za chvilku náš biják o další volňásek do multiky na Cinestar s jednou jednoduchou filmovou ukázkou, tak připravujte telefony.

0: pohodovka, romantika. Michael Andrews a Gary Jules na Hit Rádiu Vysočina. 16 hodin 9 minut. K tomu otvíráme náš biják.
1: Biják. Biják.
0: Páteční volňásek do multikina Sinestára na drátě. Vašek od Pacova. Vašku, ještě jednou hezké odpo, ahoj.
2: Zdravím taky všechny.
0: Čau, he, tak ty jsi říkal, že teď sbíráte jabka na zahradě.
2: Jsme na zahradě a posloucháme právě trády a u tomu tady sbíráme si jabka, co jsou na zemi a...
0: Mm-hmm. Tak zdravíme všechny zahradníky. Co pak s tím, hele, s těma jabkama, hele?
2: No, tak my děláme, tady děda má mošt, tak děláme si části z moštu a část něco jde na kompost, už je v horším stavu.
0: Hele, takže mošt, tak zásoba moštu, no panečku, ale to bude pěkný. No tak k tomu moštu, aby si pak dal voraz od něj, tak vyrazi do kina, co ty na to?
2: No, to by bylo takový pěkná.
0: Jo, to my umíme naservírovat, pokud tedy uhádneš filmovou ukázku, jdeme na to, má 9 sekund, tady je.
3: Já a moji kamarádi jsme prožili nejkrásnější prázdniny. Podnikli jsme velikou výpravu.

Mars na Hit Rádiu Vysočina, přejeme hezké páteční odpoledne. Moby má dneska 61. Ano, ten Moby. Slaví dneska 61. narozeniny. Autor hitů jako Porcelain, Natural Blues nebo Why Does My Heart Feel So Bad. A jestli vám tohle nic neříká, ani Moby, ani ty názvy těch hitů, tak stačí pustit asi jednu melodii. První tóny a je to tam. Ano, dost možné, že právě Mobyho jste poslouchali a posloucháte. Tak Moby mu přejeme jen to nejlepší, vám taky, pokud dneska slavíte.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
3: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: A co mě teda pobavilo, tady náš oblíbenec David z Brna píše, a víte, kolik má mít správ na tmě zubu?
5: Kolik?
4: Dva, jeden na otvírání piva a druhý, aby jí furt bolel.
5: Hezký den na víkend.
3: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Dnešního odpoledne, víkend je tady s námi, tohle Linkin Park na Hit Rádiu Vysočina o 17:30, no a dnešní 18. hodinou taky odstartujeme víkendový už Hit Rádio Klasik. Samozřejmě ty největší pecky 80., 90. a milénia a budeme si hrát jak do tempa, tak i na pohodu. Řekl bych, že tady máme teď jednu takovou právě záležitost, která je na pohodu i do tempa. Přesně, rok 2000, takže milénium. Chinasky a Klára jako pozvánka na dnešní Hit Radio Klasik.

Capaldi na Hit Rádiu Vysočina před 4:45 a míříme na silnice lehce opatrně na D1 na 157. kilometru ve směru na Brno, stojí tam poruchané nákladní vozidlo. Jinak bez větších komplikací, kdybyste na nějaké narazili, můžete rád vědět hlasovkou na náš WhatsApp 725 44 38 37, takhle si pomáháme navzájem. Za

0: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový OP s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
1: Hit Radio, Hit Radio.

Cyril na Hitrádiu, Vysočina za 8 minut, přesně 17 hodin, tak to vypadá, že počasí o víkendu bude takové ideální na nějaké výlety. Příští týden uvidíme, budeme se tomu věnovat i v dalších zprávách pohledem na počasí. Do té doby další hity Zara Larsson nebo Walk the Moon právě teď.

0: nejlepší dopravní servis na Vysočině a takhle při pátečním odpolední před 17. hodinou bez větších komplikací, tak doufejme, že to bude pokračovat i nadále. Přejeme hlavně šťastnou cestu, případně vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
4: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
6: 17 hodin krátké zprávy a David Račák. Turecká skupina Pegasus může koupit české aerolínie a s nimi i dopravce Smartwings. Spojení povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Podmínkou spojení je to, že se Pegasus vzdá části letních slotů na lince Praha-Antália ve prospěch jiného dopravce. Ceny pohonných hmot podle analytiků nadále porostou. Nafta by měla v příštím týdnu zdražit zhruba o korunu za liter, benzín o desítky haléřů. Důvodem je situace na trhu s ropou, na němž se projevuje další eskalace konfliktu na Blízkém východě a také omezený provoz rafinérií. Jméno bývalého prezidenta Václava Havla v názvu bude moci užívat jiný subjekt než dosud po něm pojmenovaná knihovna. Který subjekt to bude, chce Dagmar Havlová oznámit 21. září. Reagovala tak na fakt, že knihovna Václava Havla nese nově název První prezidentská knihovna Nadační fond. Tenistka Kateřina Siniaková dnes může získat druhý deblový titul na US Open. S Američankou Taylor Townsendovou nastoupí ve finále dámské čtyřhry proti domácí dvojici Robin Montgomeryová, Ashlyn Krugerová. Zápas začne za hodinu.
7: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A teď už jsem tam se sluníčkem na Vysočině, co se týká toho počasí. Teploty okolo 15 stupňů i nadále. Zítra polojasno, v maximech až 21 stupňů. Moc pěkná sobota a neděle. V noci a ráno s přehánkou, odpoledne pak už slunečno a teploty 22 stupňů.
5: Hit Radio Vysočina.
0: Marie Grande s vámi i po 17. hodině. Užívejte startu toho víkendu a tady už jsou One Republic.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: A my dnes opět zvonili v našem éteru, tedy naše snídaně šampionů, přesně v 7:10 zvonila. Hlídka v terénu byla připravena. Drželi v ruce 5 000, ale nikdo nepřiběhl. Nikdo do 30 sekund ani nemával z okna. To znamená, že dneska jsme bohužel ty prachy nerozdali. V pondělí tedy hrajeme o navýšenou částku, o 6 000 korun, ale pokud na vás třeba nebudeme mít tu adresu, tak tam logicky čekat nemůžeme. Tak vzhůru do registrace na našem webu hitradiovysocina.cz a třeba budeme v pondělí u vašich dveří. No a připomenu, že ještě než vyrazíte do práce, mít 6 000 v kapse, to si myslím, že je parádní záležitost. 25. září hrajeme o mega jackpot, o 50 táců. Kompletní informace na našem webu. Tak v pondělí.
0: Další prachy ti vezeme zase v pondělí. Yeah!

0: Smith na Hit Radio Vysočina po čtvrt na šest, dneska 11. září v kalendáři Denisa a Denis, tak všem přejeme jen to nejlepší, třeba dam slečen a holek tady máme na Vysočině 1100, no vidíte, tak jen to nej, jak Denisám, tak Denisům a za chvilku od nás Rehab anebo Alex Warren. Hit Radio.
1: Hit Radio.

Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy

Warren na Hit Radio Vysočina krátce před půl šestou. No, za měsíc a půl, tři čtvrtě, bude možná touhle dobou už šero a tma. Ano, protože koncem října se opět bude měnit čas, což mě přivádí na otázku, kdy se to konečně to posouvání zruší. Ale takhle, zrušení střídání času se prý opět odkládá. Tady čtu, že vláda schválila pravidelné posouvání hodin až do roku 2031. Prostě v Evropě se ještě dosud nedohodli na zavedení jednotného trvalého času. Takže budeme furt měnit a měnit a měnit. Já bych byl pro ten letní, aby právě bylo večer díl vidět i tedy v tom zimním čase. No. No tak snad se jednou dočkáme, ještě že to nemusíme už nějak prožívat, že bychom všechno měnili. Hodně toho za nás udělá ta technika. Každopádně, teď už další hity, Kate Ryan, právě teď užívejte pátek.

0: Ladíte Hit Radio Vysočina 1, pohodová záležitost, takhle v 17 hodin 40 minut k tomu. No, víkend už je tady s námi a může být třeba, že i hokejový, protože hokej se bude hrát na Vysočině, a to v neděli 13.9. 17 hodin 30 minut. Jihlavská Dukla hostí na svém ledě pražskou Slávy a Třebíč ta od 15 hodin v neděli bude hostit Frýdek Místek, tak můžete vyrazit zafandit a třeba si zpříjemnit to nedělní odpoledne. My fandit budeme to taky sledovat a teď hokejistům další hity, za chvilku Black Eyed Peas nebo taky Poetika.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo,
2: iPhone 17,
3: laserové projektory,
2: sluchátka Apple Beats
3: a stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hit Radio, Hit Radio.

Black Eyed Peas na Hitrádiu Vysočina za 9 minut přesně 18 hodin. Za chvilku už Hitrádio klasika, ty největší hity 80. 90. a milénia. Já tady vidím Evanescence, Queen, M People, bude toho velká spousta. Marek Grande se loučí, mějte se krásně, užijte pátečního večera, taky celého víkendu. No a v pondělí ve 3 odpo tady z Market. Budeme připravení na značkách, tak si mějte krásně. Hezký víkend, ahoj.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině opatrně na D1 na 157. kilometru ve směru na Brno. Stojí tam porouchané nákladní vozidlo, tak ať do něj nikdo nevletí. Případně vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37. Tak hlavně v pořádku doražte.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Svijanek pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost. On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Výrobky nabízené na českém trhu zřejmě budou muset být šetrnější k životnímu prostředí. Měly by být lépe opravitelné nebo recyklovatelné než dosud. Předpokládá to zákon, který dneska odsouhlasila sněmovna. Normu teď dostane k posouzení Senát. Do horní komory parlamentu po dnešním jednání poslanců míří také třeba novela, která zpřísňuje podmínky pro spotřebitelské úvěry. Do centrální evidence psů už je zapsáno téměř 200 tisíc mazlíčků. Systém funguje od začátku července. Registraci psa musí lidé zajistit nejpozději při očkování proti vzteklině, v případě nově narozených psů při jejich čipování. Medvědi se znovu objevují v Beskydech. Ochránci přírody evidují několik hlášení z Frýdecko-Místecka a okolí Rožnova pod Radhoštěm. Jak se teď v tamních lesích chovat, řekne mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
4: Při pohybu v lesích by se lidé měli chovat obezřetně a v odlehlých místech o sobě dávat vědět například hlasitým hovorem, aby medvěda nepřekvapili. Při spatření zvířete je důležité se k němu nepřibližovat a pomalu se vzdálit. Samozřejmostí při pohybu v přírodě je také mít psa na vodítku.
3: Medvědi se v Beskydech objevují pravidelně od 70. let minulého století. Tenistka Sára Bejlek je pátou hráčkou v nominaci Češek na finálový turnaj poháru Billie Jean King. Doplnila Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou, Marii Bouskovou a Kateřinu Syňakovou. A Tomáš Macháč vypadl z nominace českých tenistů na utkání druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti USA. Nahradil ho deblista Adam Pavlásek. V týmu jsou také Patrik Rykl, Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Vít Kopřiva.
5: Akce týdne po Mošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Zítra nás čeká polojasná až oblačná obloha, zejména v Čechách ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17, na horách většinou kolem 13.
6: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině a je to tu. Další jízda časem. Dáme si spolu to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A i dneska to bude nabitý. Za chvilku Queenie, A Kind of Magic, jo. Ale na start hodiny jsou tu M People, One Night in Heaven.

Tohle jsou Queenie, A Kind of Magic, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem, krásný pátek, je to tady, ano, víkend před námi, doufám, že máte volno, že si dáte nohy nahoru a budete odpočívat, jo. Máme dneska tady takový hezký výročí, je to totiž 35 let, co jsme v Česku poprvé drželi v ruce mobil. Stál přes 60 tisíc korun, vážil 4 kila a cena za minutové volání byla 20 korun. To je bizár, jako v dnešní době nepředstavitelný, že jo. Navíc v té době se průměrná mzda nedosahovala v podstatě ani 4000 korun, takže 200 minut volání, výplata v háji, jo. Když si to vezmete z dnešního pohledu, jako už to rozhodně neváží 4 kila, máme k tomu paušály, že jo, jasně, jinak jsou telefony drahý, jak... no hodně, pořád, jo. Když si vezmete teď nový představen iPhony, já nevím, jestli jste fanoušky skládacích telefonů, já se přiznám, že mě takhle stačil ten Sony Ericsson, co jsem kdysi mývala s dvířkama, ale jako v nejnadupanější verzi 90 tisíc, to je docela bizár, že jo? To se skoro vlastně vracíme v čase. Tak pohleďte dneska svého miláčka, myslím telefon, jo, slaví 35 let a teď Evanescence.

Era a Ameno. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. 18 hodin 20 minut k tomu, doufám, že máte hezký pátek. Venku se už znatelně ochladilo. Schválně, kdo už jste taky vytáhl teplý ponožky.

Já věřím, že nejsem jediná, jo? A není to důvod se stydět. No je to v pohodě, teplý ponožky jsou potřeba, a zvlášť u nás žen, my prostě máme studené nohy. Tak pánové, když tak, když uvidíte svoji ženu, že má nohy, nahý nožky, dejte jí ponožky. Krásný rým se mi poved. Každopádně uvidíte, jak bude šťastná. Fakt. A já doufám, že vás všechny potěší naše další hity Shakespeare Sister, Hello. K tomu taky Phil Collins nebo Bartes. No prostě, pecka za peckou.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Phil Collins a Philip Bailey, Easy Lover v éteru Hit Rádia. Krásný, co? Půl sedmý, hezký večer a pozor. V pondělí startujeme druhý týden.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: První týden za námi, máme dva výherce. No není to špatný, ale může to být i lepší, tak nezapomeňte, že už v pondělí v 7.10 opět máte šanci vyhrát si prachy, ještě než odejdete do práce. Teda, jde o to, kam jste si tu registraci dali. Registraci si uděláte úplně jednoduše na hitradio.cz. No a myslete na to, kde býváte v 7.10, protože právě v tenhle čas Míša s Jasmin tady v éteru zazvoní. A vy v tu chvíli vyběhněte ke dveřím, oknům, prostě ke všemu, abyste zahlídli naší hlídku. Jakmile ji uvidíte, to poznáte, mají minimálně 5 000 v ruce, no tak je pozdravíte, řeknete, no to jsem já, no a peníze jsou vaše. A vzhledem k tomu, že dneska nám soutěžící dveře neotevřel, tak v pondělí hrajem dokonce o 6 000. Ve velkém finále budem hrát navíc o 50, takže na co s tou registrací ještě čekáte?
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: Jennifer Rush, Destiny v éteru Hit Rádia. Hezký večer. Hezké večer, 6:45, krásný pátek, ano, dočkali jsme se, pokud vám teď končí ten pracovní týden. Konečně, jedete domů, tak si to užijte. Jenom si to uvědomte, jaká je to krása. To je totiž strašně důležitý. A my si to k tomu dáme samozřejmě ten ideální páteční soundtrack, jo, aby to nějak znělo. Takže už za chvilku Opus, Sonic nebo Prince, ano, bude to velký.
1: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Fight the Moonlight v éteru Hitrádia, song, který známe třeba z filmu Divoký kočky. Jo, takovýhle pecky si tu spolu dáváme, ale pozor, teď velmi důležitá informace. Pánové z Bystřete, dáme vy vlastně asi jako taky, ale je to dokázaný. Máme to potvrzený a nedá se nic dělat. Manželství je spokojené, jen pokud je spokojená a šťastná manželka. A pánové, to není, že by se na vás zapomnělo, naopak, jo. Tohle prokázala studie, podle který se spokojenost muže na vztahu prakticky neprojevuje. To je hustý. To by člověk neřekl, jo, ale jinak tak víme to, jo, říká se, šťastné dítě, šťastná máma, no šťastná manželka, šťastný manželství, tak jenom pánové, vůbec vás nechci k ničemu nabádat, jo, ale možná, než dneska večer vyrazíte do hospody, tak mrkněte na ní a řekněte jí něco hezkýho, jo, jakože na ní fakt myslíte, jo, nebo ještě, jestli stíháte, dotáhněte kytku, jo, nebo jí třeba dojděte nalejt oblíbený pití, stačí maličkosti, jenom hlavně ať je šťastná, jo. Možná

Prince a Mám tě rád. Posloucháte Hit Radio? Ano, pánové, to máte říct tý svojí paní, jo, mám tě rád, jednoduchý, jo, úplně na pohodu. Každopádně, my dál cestujeme časem spolu s tím nejlepším z 80., 90. a milénia. Za chvilku nás čekají Kate Ryan, taky Depeche Mode a taky legendární Stevie Wonder. I just called to say I love you. Máme dneska úplně romantický večer, co? I just called to say I love you. Už za malou chvilku, tak nikam nechoďte.

večer z Hitrádia, Kate Ryan za námi. No prosím vás, opatrně na mlsný jazyčky, zvlášť pokud pracujete třeba v lahůdkách, jo. Může se to prodražit. Může vás to přivést do opravdu tučných problémů. Jedna prodavačka v řeznictví v Americe se do takového průběhu dostala. Jo, ona totiž každý den ujídala 3 až 5 plátků prvotřídní šunky. Každý den. Což se nasčítá. Takže během 8 let, kdy v podniku pracovala, tím napáchala údajně škody přes 200 tisíc korun. To je docela drahý salámek, jo, takhle když se to sečte. Její šéf na ní dostal tip, přistihl a taky trošku vytáhl za ouško. Přitom, jo, stačilo nejít po té nejluxusnější šunce. Teď takovej God Ice cibulí. To je pecka. Vanilla Ice, Ice Ice Baby do uší.

0: get out of here. Word to your mother.
1: Rádio Vysočina.

Begins to Fall, Jermaine Jackson v éteru Hit Radio. Krásný páteční večer vám všem. Díky, že i dneska ten čas trávíte s námi. Doufám, že to je ideální soundtrack k vašemu pátečnímu večeru. A takhle, to nejlepší z 80., 90. a milénia pokračuje dál. Jo, spousta skvělých hitů. Já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si krásný zbytek večera a hlavně fantastický víkend. A za chvilku třeba tohle. That don't impress me much. Shania Twain, k tomu taky Miroslav Žbirka nebo Roxette, tak nikam nechoďte a mějte se hezky, ahoj.

0: lidé. V Huktamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupním mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huktamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
2: Dotace z Fatre jsou zpět.
3: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
2: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
3: Ti, co sousedům staví novostavbu.
2: Přesně, všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
4: Fatre, dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.

bursting at the seams. Hit Rádio Vysočina.